0: ES ale předlohu tvrdě kritizují. Varují, že nová byrokracie vyžene ze služeb cizince, sebere lidem dostupný odvoz a jízdy taxíkem citelně prodraží. Návrh teď míří k posouzení do Senátu. Za zažívacími potížemi dětí v pražském Újezdě nad Lesy stojí salmonela. Nákazu potvrdili hygienici. Škola se teď kompletně dezinfikuje. Učit se v ní začne až v úterý. Mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok uklidňuje veřejnost. Podle ní je újezdský případ opravdu jen ojedinělý.
1: Školní jídelny jsou na tom obecně dobře. Kontrolujeme je pravidelně. I této konkrétně nedávno proběhla kontrola. Ono někdy stačí malé pochybení k tomu, aby se spustilo něco takového. Nemusí to znamenat, že v té školní jídelně je ostřesná hygiena nebo že nedodrží postupy.
0: Případ jako ten z Újezda nad Lesy přitom pražští hygienici nepamatují. Ruské úřady vyšetřují smrtící útoky medvědů. Nejméně 6 lidí zemřelo během tohoto měsíce kvůli incidentům se šelmami v Krasnojarském kraji, který zaujímá podstatnou část Sibiře. Ve středu o tom podle agentury AFP informovali vyšetřovatelé, kteří zjišťují, zda úřady nezanedbali kontrolu populace těchto zvířat. Počet medvědů hnědých se v Rusku podle statistik od 90. let 20. století více než dvojnásobil. Z někdejších 130 kusů na současných téměř 308 tisíc. Počet útoků se pohybuje mezi 20 a 30 za rok.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Roman Macek si užívá reprezentační nominaci. Fotbalista pražské Sparty je rád, že se v 29 letech poprvé dočkal. Možnost reprezentovat byla jedním z důvodů, proč se Macek loni po 12 letech vrátil do Česka.
3: Ten můj průběh kariéry, zvlášť na začátku, když to odlehčím, tak byl tak jednoduchý, šlo všechno po másle. Šel jsem všema mládežnickýma kategoriama reprezentací, takže jsem možná očekával, že třeba v té reprezentaci budu hodně být. A byla to taková věc, která mi v hlavě uchtěla.
0: Fotbalový národní tým vyzve v Lize národů už tuto sobotu Chorvaty, dále pak držitele bronzu z posledního světového šampionátu Angličany a úřadující mistry světa Španěly. Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky. Odpoledne pak srážek ubude a místy se vyjasní. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů.
2: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

je to neuvěřitelné, ale skupina Mango Jerry pořád existuje. Znáte přece jejich hit In the Summertime z roku 1970 a prodalo se o 35 milionů singlů. Ray Dorset, jediný z původních členů, vydal jako Mango Jerry album Undefinable. Je to zajímavá deska, protože každá z písní je v jiném stylu a přesto je v ní znát jednotný autorský rukopis. A my si tohle album Mango Jerry dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko bude chránit děti před nástrahami umělé inteligence. Poslanci zastavili zdražování dálničních známek a v Českých Budějovicích by mohla stát první rychlobruslařská hala u nás. Jsou tu zprávy na rádiu Rock Zone a s nimi Šimon Kalousek. Česko se zapojí do celosvětové snahy ochránit děti před nástrahami umělé inteligence. Na půdě OSN to potvrdil prezident Petr Pavel. Francie, Španělsko nebo Austrálie chtějí donutit technologické giganty, aby chytré technologie nevytvářely falešná videa, nešířily dětskou pornografii a nebudovaly u dětí těžkou závislost. Americký prezident Donald Trump ale jakoukoliv regulaci striktně odmítá a hodlá rozvoj nových technologií nechat běžet úplně volně. Podle českého prezidenta ale musíme udělat pořádek alespoň u nejmladší generace, aby děti na internetu neskončily jako pokusní králíci. Řidiči si mohou oddechnout. Cena dálničních známek zůstane v příštích letech stejná. Poslanci zrušili automatické zvyšování cen podle inflace a nových kilometrů dálnic, které zavedla minulá vláda. Roční kupon tak zůstává na letošních 2570 korunách. Beze změny zůstanou i měsíční a desetidenní poplatky nebo slevy pro ekologická auta. Velká a praktická změna čeká jednodenní známku. Nově bude platit celých 24 hodin od okamžiku nákupu, takže už prší úderem půlnoci. Zatímco opozice krok kritizuje jako čistý populismus, předloha teď míří k senátorům. Do Vysokých Tater už přišla zima. Napadl tam první letošní sníh a stavěli se i sněhuláci. Turisté takové ochlazení nečekali. Někteří přišli pouze v krátkých rukávech na pobyt. Pokud se chtějí vydat na vysokohorskou túru, potřebují bundu i rukavice.
2: Muškáty na terasách vystriedali sněhuliaci. Astronomické leto sa lúči so Slovenskom poriadnym chladom. Na vrcholkoch Tatier sa teploty prepadli pod nulu a už aj v dolinách pribudli centimetre snehu. Ešte nestihli zožltrnúť listy a už sa kotúľajú snehové gule. Pre turistov je to malý sviat. Tešia sa tomu, no nie sú príliš opatrní. Niekde napadlo až 25 cm snehu. Oplatí sa tak sledovať výstrahy horských záchranárov. Jozef Baoko, Tatry.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: V Českých Budějovicích by mohla vzniknout první rychlobruslařská hala. Byla by součástí komplexu ve sportovním areálu Složiště, který tam má vzniknout. Na projektu se podle hejtmana Kuby domluvili Jihočeský kraj a sportovní svazy. O výstavbě rychlobruslařské haly v Česku se hovoří několik let. Podle premiéra Andreje Babiše jsou teď ve hře dvě místa, a to Žďár nad Sázavou a právě České Budějovice. Konečné slovo budou mít podle něj hlavně rychlobruslaři. Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky. Odpoledne pak srážek ubude a místy se vyjasní. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

neuvěřitelné, ale skupina Mango Jerry pořád existuje. Znáte přece jejich hit In the Summertime z roku 1970 a prodalo se o 35 milionů singlů. Ray Dorset, jediný z původních členů, vydal jako Mango Jerry album Undefinable. Je to zajímavá deska, protože každá z písní je v jiném stylu a přesto je v ní znát jednotný autorský rukopis. A my si tohle album Mango Jerry dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

never have nothing good.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Řidiči taxi by mohli skládat zkoušky z češtiny. Ruské úřady vyšetřují smrtící útoky medvědů a fotbalista Macek si pochvaluje návrat do reprezentace. Jsou tu zprávy na rádiu Rock Zone a s nimi Šimon Kalousek. Radnice možná získají novou páku na taxikáře i řidiče platform jako Bolt nebo Uber. Poslanci odhlasovali změnu zákona, podle které mohou města a obce vyhláškou nařídit šoférům zkoušky z češtiny a ze znalosti místních ulic. Prohlasovala vládní koalice společně s Piráty. Každé město si má nastavit přísnost testů samo podle svých potřeb. Vláda krok hájí snahou zvýšit kvalitu a bezpečí pro zákazníky. Opoziční zákonodárci TOP 09, lidovců i ODS ale předlohu tvrdě kritizují. Varují, že nová byrokracie vyžene ze služeb cizince, sebere lidem dostupný odbos a jízdy taxíkem citelně prodraží. Návrh teď míří k posouzení do Senátu. Za zažívacími potížemi dětí v pražském Újezdě nad Lesy stojí salmonela. Nákazu potvrdili hygienici. Škola se teď kompletně dezinfikuje. Učit se v ní začne až v úterý. Mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok uklidňuje veřejnost. Podle ní je újezdský případ opravdu jen ojedinělý.
2: Školní jídelny jsou na tom obecně dobře. Kontrolujeme je pravidelně. I této konkrétně nedávno proběhla kontrola. Ono někdy stačí malé pochybení k tomu, aby se spustilo něco takového. Nemusí to znamenat, že v té školní jídelně je ostřesná hygiena nebo že nedodrží postupy.
1: Případ jako ten z Újezda nad Lesy přitom pražští hygienici nepamatují. Ruské úřady vyšetřují smrtící útoky medvědů. Nejméně 6 lidí zemřelo během tohoto měsíce kvůli incidentům se šelmami v Krasnojarském kraji, který zaujímá podstatnou část Sibiře. Ve středu o tom podle agentury AFP informovali vyšetřovatelé, kteří zjišťují, zda úřady nezanedbaly kontrolu populace těchto zvířat. Počet medvědů hnědých se v Rusku podle statistik od 90. let 20. století více než dvojnásobil. Z někdejších 130 kusů na současných téměř 380. Počet útoků se pohybuje mezi 20 a 30 za rok.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Roman Macek si užívá reprezentační nominaci. Fotbalista pražské Sparty je rád, že se v 29 letech poprvé dočkal. Možnost reprezentovat byla jedním z důvodů, proč se Macek loni po 12 letech vrátil do Česka.
3: Ten můj průběh kariéry, zvlášť na začátku, když to odlehčím, tak byl tak jednoduchý, šlo všechno po másle. Šel jsem všema mládežnickýma kategoriama reprezentací, takže jsem možná očekával, že třeba v té reprezentaci budu hodně dýl. A byla to taková věc, která mi v hlavě uchtěla.
1: Fotbalový národní tým vyzve v Lize národů už tuto sobotu Chorvaty, dále pak držitele bronzu z posledního světového šampionátu Angličany a úřadující mistry světa Španěly. Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky. Odpoledne pak srážek ubude a místy se vyjasní. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

neuvěřitelné, ale skupina Mango Jerry pořád existuje. Znáte přece jejich hit In the Summertime z roku 1970 a prodalo se o 35 milionů singlů. Ray Dorset, jediný z původních členů, vydal jako Mango Jerry album Undefinable. Je to zajímavá deska, protože každá z písní je v jiném stylu a přesto je v ní znát jednotný autorský rukopis. A my si tohle album Mango Jerry dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko bude chránit děti před nástrahami umělé inteligence. Poslanci zastavili zdražování dálničních známek a v Českých Budějovicích by mohla stát první rychlobruslařská hala u nás. Jsou tu zprávy na rádiu Rock Zone a s nimi Šimon Kalousek. Česko se zapojí do celosvětové snahy ochránit děti před nástrahami umělé inteligence. Na půdě OSN to potvrdil prezident Petr Pavel. Francie, Španělsko nebo Austrálie chtějí donutit technologické giganty, aby jejich chytré technologie nevytvářely falešná videa, nešířily dětskou pornografii a nebudovaly u dětí těžkou závislost. Americký prezident Donald Trump ale jakoukoliv regulaci striktně odmítá a hodlá rozvoj nových technologií nechat běžet úplně volně. Podle českého prezidenta ale musíme udělat pořádek alespoň u nejmladší generace, aby děti na internetu neskončily jako pokusní králíci. Řidiči si mohou oddechnout. Cena dálničních známek zůstane v příštích letech stejná. Poslanci zrušili automatické zvyšování cen podle inflace a nových kilometrů dálnic, které zavedla minulá vláda. Roční kupon tak zůstává na letošních 2570 korunách. Beze změny zůstanou i měsíční a desetidenní poplatky nebo slevy pro ekologická auta. Velká a praktická změna čeká jednodenní známku. Nově bude platit celých 24 hodin od okamžiku nákupu, takže už nevyprší úderem půlnoci. Zatímco opozice krok kritizuje jako čistý populismus, předloha teď míří k senátorům. Do Vysokých Tater už přišla zima. Napadl tam první letošní sníh a stavěli se i sněhuláci. Turisté takové ochlazení nečekali. Někteří přišli pouze v krátkých rukávech na pobyt. Pokud se chtějí vydat na vysokohorskou túru, potřebují bundu i rukavice.
2: Muškáty na terasách vystriedali sněhuliaci. Astronomické leto sa lúči so Slovenskom poriadnym chladom. Na vrcholkoch Tatier sa teploty prepadli pod nulu a už aj v dolinách pribudli centimetre snehu. Ešte nestihli zožltrnúť listy a už sa kotúľajú snehové gule. Pre turistov je to malý sviatok. Tešia sa tomu, no nie sú príliš opatrní. Niekde napadlo až 25 cm snehu. Oplatí sa tak sledovať výstrahy horských záchranárov. Jozef Bálko, Tatry.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: V Českých Budějovicích by mohla vzniknout první rychlobruslařská hala. Byla by součástí komplexu ve sportovním areálu Složiště, který tam má vzniknout. Na projektu se podle hejtmana Kuby domluvili Jihočeský kraj a sportovní svazy. O výstavbě rychlobruslařské haly v Česku se hovoří několik let. Podle premiéra Andreje Babiše jsou teď ve hře dvě místa, a to Žďár nad Sázavou a právě České Budějovice. Konečné slovo budou mít podle něj hlavně rychlobruslaři. Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky. Odpoledne pak srážek ubude a místy se vyjasní. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Skán na titulní stranu Playboye. Vítězka castingu hledáme Playmate Kristýna Anna. Kdo má více sexu? Generace Z nebo zkušení boomeři? Proč se z Evropy stal kontinent seniorů? A proč slavní spisovatelé pili nebo brali drogy? Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
1: Je to neuvěřitelné, ale skupina Mango Jerry pořád existuje. Znáte přece jejich hit In the Summertime z roku 1970 a prodalo se o 35 milionů singlů. Ray Dorset, jediný z původních členů, vydal jako Mango Jerry album Undefinable. Je to zajímavá deska, protože každá z písní je v jiném stylu a přesto je v ní znát jednotný autorský rukopis. A my si tohle album Mango Jerry dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
1: Už to bude 5 let?
0: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
1: To má hodnotu tak 6.
0: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
1: A jo.
2: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Radio Rockzone.
6: Muzika na tělo.

0: jsme přišli do práce. Zuzana tančí. Vlaje tu jak vlajka míru. A Jágr má svátek.
1: On je v kalendáři už Jágr.
0: No, Jaromír. Jágrové mají svátek dneska. Ale taky Mercedes, ten ještě nemám. Jaromíra, Griselda a taky Terence.
1: Chtěla bych ti do toho skočit a říct, že my už Mercedes nikdy mít nebudeme.
0: Nebudeme.
1: Si to upřímně.
0: I když zase na druhou stranu, jako podívej se, tuhle hvězdu, co na čele máš, tu už má dneska každý blbec.
1: Hele, je pravda, že za mýho mládí měli Mercedes jenom zelenáři.
0: Jenom. A řezníci, pozor.
1: Ty jsem neznala.
0: No.
1: Tak možná zelenáři a řezníci a tak ho každý jako nechtěl.
0: A je, protože já jsem mladší jak ty, tak předtím měli ještě samý žiguliky.
1: To by ještě ta hvězda jezdila na koni, ne?
0: Hezký ráno. Teplota nic moc, přátelé, a začíná nám na některých místech pršet, jako třeba v Praze, Ostravě, Liberci, Českých Budějovicích. 6-9 stupňů, nic víc tam nemáme.
1: Já už jsem si lekla, že řekne, že nám na některých místech začíná mrznout.
0: To začne.
1: Ale já teda jsem to ještě nevykoukala, ale schválně to po zprávách vykoukám, protože já si myslím, že mrzlo. Takže pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Autobus na Vyškovsku skončil v kolejišti. Boxerka Stella Blašková má bronz a YouTube se už zítra objeví na minci.
0: Asi mrzlo.
1: Děsivá nehoda se stala na Vyškovsku. Autobus se včera večer na cestě z Uherského Hradiště u Bučkovic čelně srazil s osobákem a skončil posléze v kolejišti. V autobusu naštěstí v tu chvíli nejeli žádní cestující, řidiče auta ale museli hasiči vyprošťovat. Celá událost trvala asi 2 hodiny, po které zastavila provoz na železniční trati mezi Bučovicemi a Nesovicemi a vlaky nabíraly nehorázná zpoždění. Volby už se zatraceně blíží a všichni lidé by po dnešku měli definitivně vědět, kde volit místní zastupitele. Prozradí jim to obecní vývězky a weby. V části obcí budou moci rozhodnout taky o senátorech. Hlasovací lístky dostanou voliči do 6. října do poštovních schránek. Obecní a zastupitelské úřady zároveň začnou vydávat voličské průkazy těm, kteří nebudou volit v místě svého bydliště. No a volby jako takové proběhnou v Česku 9. a 10. října. Agresivní postoj Ruska představuje přímou hrozbu pro evropskou bezpečnost. V projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku to prohlásil prezident Petr Pavel. Rizika podle něj přitom rostou každým dnem. Přímo na místě řeči hlavy státu poslouchala i naše kolegyně ze zpravodajského serveru iDnes.cz Veronika Pithardová.
3: Řekl, že Čína má moc, vliv a vlastně i odpovědnost pomáhat předcházet konfliktům a přispívat k ukončení válek. To podle Pavla zahrnuje i využití vlivu k ukončení právě ruské agrese na Ukrajině.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Boxerka Stella Blašková slaví obrovský úspěch. Z mistrovství Evropy v Sofii si domů přiveze bronz. V semifinále prohrála ve váze do 80 kg s ruskou Anastázií Demurčianovou jasně 0-5, ale i tak navázala 20-letá česká reprezentantka na loňské 3. místo z podniku do 23 let. YouTube se dočkají velké pocty. 50 let od vzniku téhle legendární kapely se objeví na minci. Ta bude mít hodnotu 2 eur. A jako poctu partičce z Dublinu ji vydá irská centrální banka, co by sběratelský předmět. Prodávat se bude od zítra, tedy od pátku 25. září a nepůjde do běžného oběhu. Podle vyjádření banky hudba a koncerty YouTube inspirují generace posluchačů po celém světě už 10 let. A takovou poctu si zaslouží. Ten mi dneska dělá věci, ten kluk. Ty jsi špatně vstal, viď? Pravou
0: nohou. Já jsem vstal dobře. Jsem nějaký dneska rozjukaný.
1: Tak pojďme na to počasí, oblačno až zataženo, než mi to zase vypne. Jsem tam občas nějaký déšť, přeháňka a teploty maximálně do 17.
0: Tak vy samozřejmě bacha na vlaky, že jo? No vidíte, už jeden jede. Kvůli nehodě stále uzavřená trasa z Krnova do Opavy, bacha před Uvalnem, 2 nákladáci a dodávka. Bobračka je v Ostravě, v Plzeňské a ještě na Vysočině. Silnice 38 mezi Havlíčkovým Brodem a Skuhrovem jezdí nebo brzdí provoz několik omezení.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
0: A jinak koukám, že dneska to bude teda veselý. 6.06.

0: Kennedy, no a samo sebou ACDC v 6.20 na Radio Rock Zone s váma Mišák, pěkný ráno, i když chladný.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Osobní s nákladním, silnice 26, trasa z Plzně na Domažlice, je to u nájezdu na D5, bacha na to, na Litoměřicku, Hněvice, dvě osobní auta, no a ještě D8, dáme 12. kilometr na Prahu, dvě osobní auta.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
4: S mým hlasem mi pomohla AI.
5: Puf, puf, mňau.
4: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá.

0: Sparta. Penny, tlapky hezky česky CZ.
1: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
2: Jasně, a já budu britská královna.
1: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6 990 korun bez DPH měsíčně.
2: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
2: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
1: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Je to neuvěřitelné, ale skupina Mango Jerry pořád existuje. Znáte přece jejich hit In the Summertime z roku 1970 a prodalo se o 35 milionů singů. Ray Dorset, jediný z původních členů, vydal jako Mango Jerry album Undefinable. Je to zajímavá deska, protože každá z písní je v jiném stylu a přesto je v ní znát jednotný autorský rukopis. A my si tohle album Mango Jerry dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.
5: Hit sezóny na Rádiu

0: Tak dneska jsme tady na vás tři. Zuzana, Viktorie, Mišák, pěkný vám ráno. No a jdeme na rychlý přehled. Hned zatím si dáme Offspring s 6 hodin 30 minut.
1: Na rádiu Rock Zone.
2: Krásné dobré ráno. Plané nad Lužnicí hoří hala, v které se nacházejí mimo jiné nákladní auta. Hale se propadla střecha, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4. Více nám v celou řekne Zuzka. Okresní soud v Liberci bude projednávat žádost Tomáše Čermáka o podmíněné propuštění. Z trestu 5,5 roku vězení za podporu a propagaci terorismu si odpykal více než polovinu. Pákistán brzy ráno oznámil, že provedl letecké údery na 10 cílů v Afghánistánu, které byly podle něj ve středu využity k útokům bezpilotních letounů proti Pákistánu. Basketbalista Tomáš Satoranský dnes zahájí svou 7. sezónu v Evropské lize. Poprvé se v prestižní soutěži představí jako hráč Hapoelu Tel Aviv, kam přestoupil v létě po konci angažmá v Barceloně. Prvním soupeřem jeho týmu bude Bayern Mnichov.
0: Radio Rock Zone. Je to za námi, no a teploty 6-10 stupňů, tady jsou Spring.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A už se nám to začíná pěkně štosovat, tady na některých komunikacích už počítejte s kolonama. Samozřejmě na některých místech můžete očekávat taky mlhy, takže svítit předepsanými tedy světly. No a pojďme tam, kde nám to nějakým způsobem jako habruje díky tomu, že si tam autíčka dala pusu. Na Brněnsku v Blučině pozor, dvě dodávky v sobě, D49 na Frišták, dvě osobní, je to na prvním kilometru, což je Holešov západ. Na Kolínsku příjezd do Českého Dubu od Kounic došlo ke střetu osobního s nákladním a provoz je částečně omezen.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Tak teploty venku, jak jsem říkal, 6, 9, 10 stupňů a dneska očekáváme, že ty teploty opět půjdou trošku nahoru. 13 až 17 maxima bude oblačno až zataženo a před den by se mohly na některých místech vyskytnout i přehánky.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Skán na titulní stranu Playboye. Vítězka castingu hledáme Playmate Kristýna Anna. Kdo má více sexu? Generace Z nebo zkušení boomeři? Proč se z Evropy stal kontinent seniorů? A proč slavní spisovatelé pili nebo brali drogy? Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
3: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak v Praze samozřejmě už kolony, nemám tady hlášenou žádnou dopravní nehodu, což je zase dobrá zpráva. Tak pojďme se podívat na jiná místa, jak to vypadá, kde. Uzavřená je trasa z Plzně na Domažlice. U nájezdu na D5 zasahují záchranáři u nehody osobáku s nákladňákem. D8 u Kralob, 12. kilometr do Prahy, dvě osobní auta, kolona je tam přes 5 kilometrů. No a v Praze se samozřejmě zdržíte na východní části okruhu mezi D11 a Štěrboholi nebo Liberecké a Povltavské směrem na Troju. A ještě na Moravu pozor, na jižní Moravě se bouralo na trase z Uherského Hradiště na Brno. Za Slavkovem překáží nehoda dvou osobních aut a kolona tady má přes kilometr.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
3: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
2: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
7: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
9: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Je, schořela mi kulma.
11: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
12: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Hezký vám ráno, 6.59, no a samo sebou Jaromír slaví svátek, takže kdyby náhodou...
1: Samo sebou
0: popřejte, prosím vás. Máme tady čtvrtek, je to jasný, abyste neřekli, že jsme vám to neřekli, 28. je pondělí, to je státní svátek, velký krámy budou zavřený, takže se tam nedokrámujete, abyste neřekli, že jsme vám to neřekli. Hezký ráno.
1: Hezký ráno. Před 35 lety, prosím pěkně, vydala skupina Nirvana svůj nejslavnější album, to se jmenovalo Nevermind a obsahovalo vlastně takovou hymnu 90. která se jmenovala Smells Like Teen Spirit, tak pokud nevíte, co si pustit, takhle po ránu čím se nakopnout.
0: To byl ten plavací chlapaček?
1: Ano,
0: chlapeček,
1: to byl ten, jak se soudil. Protože ho to urazilo asi po 40 letech, že tam byl nahatej chudák. Nevyhrál nic, no. Ale vy si to vyhrát samozřejmě můžete, celý tohle album si můžete vyhrát, nebo spíš zahrát. Rozhodopádně je to dobrý tip, protože nevím, jak vás, ale mě vždycky potěší. No a když už jsme u těch potěšujících věcí, tak vás taky pozvu na koncert, a to konkrétně do Prahy, do klubu Kaštán, kde křtí album kapela The Raccoons. To je jeden můj tip. A druhý můj tip, s tím bychom mohli vyjet někam jinam, někam dále. A od Prahy je hodně daleko Kopřivnice, tak tam je taky koncert jeden zajímavý v Kulturáku. Vystupuje Vašík Nojbarta a jeho Backback Clan, tak tam samozřejmě můžete taky. Jinak se mrkněte na naše webovky do sekce Club Life, tam těch koncertů je přehršel, Ančto, a protože je malý pátek, tudíž čtvrtek. Co na mě koukáš?
0: Já nevím, teď nevím, co jsem...
1: To úplně zamotá.
0: Protože tě vnímám, že jo?
1: Ten backpack tě úplně rozhodil.
0: Vnímám tě.
1: To jsem ráda, aspoň někdo. Tak dobře, tak já přidám ještě jeden tip, když mě vnímá Jazz Club v Havířově. Záviš, to je jasná věc, tam taky musíte být. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Plané nad Lužnicí hoří, hokejisté Liberce chtějí zase pokořit východ Čech a Axl Rose plánuje spolupráci s country hvězdou. Dálnic bude víc a víc, v následujícím roce a čtvrtce u nás totiž zahájí stavba zhruba 91 kilometrů z nich. Oznámilo to ředitelství silnic a dálnic. Podle jeho mluvčího Jana Rýdla budou konkrétně stavět
3: například dálnici D52 z Pohřelic na Mikulov a dál na Rakousko nebo D55 mezi Napajedli a Babicemi.
1: Pokračuje rychle dostavba Pražského okruhu a dalších silnic první třídy. V Plané nad Lužnicí je pěkně horko, a to doslova a do písmene. Hoří tam totiž od brzkého rána hala, ve které se nachází mimo jiné nákladní auta, a to konkrétně takzvané ještěrky. Kromě nich jsou tam ale uskladněná taky paliva, což je samozřejmě velký problém. Hasiči proto vyhlásili už druhý stupeň poplachu ze 4. Hale se navíc propadla střecha a pravděpodobnost, že z objektu nakonec něco zbude, je velká. Washington zvažuje další bezprecedentní krok. Jedná se o zákaz vývozu nafty ze Spojených států. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa tak chce snížit ceny paliv po celé Americe. Tohle radikální opatření by ale podle zjištění naší zpravodajky Hedviki Miller mohlo nepříznivně narušit mezinárodní obchod.
4: Plán, který má ulevit peněženkám řidičů v USA, může poškodit celosvětovou ekonomiku. Analytici upozorňují, že zákaz by narušil dodávky nafty v zahraničí. Evropa by musela hledat nové dodavatele, například Asii, a za palivo platit více. Vyšší náklady na dopravu by nakonec zvýšily ceny dováženého zboží po celém světě, včetně Ameriky samotné. Trumpův plán tak vyvolal ostré reakce. Republikáni v kongresu ho podporují, ropné společnosti varují před zdražením paliva po celém světě. Ze Spojených států Hedvika Miller.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejisti Liberce dneska zase vyrazí do východních Čech. V úterý se předvedli v tom nejlepším světle na ledě mistrovských Pardubic, které překvapivě porazili 5-4. A teď se bílí tygři ukážou ještě v Hradci Králové. Předehrávka čtvrtého kola začne v 6 večer a nutno říct, že Pardubice, prahnoucí po obhajobě titulu, nestačily v začínající sezóně ani na Mountfield. Souboj to tedy bude nervy drásající. V V rockovém světě se šušká o další nečekané spolupráci. Rocker do morku kostí Axl Rose se měl údajně dát dohromady s hvězdou country Carrie Underwood. Ta ostatně s jeho dvorní kapelou Guns N' Roses vystoupila už několikrát. Poprvé to bylo na festivalu Stagecoach v kalifornském Indiu v dubnu 22. A minulý týden se k ní připojila během koncertu v Atlantě, kde s Axlem zaspívala songy Sweet Child of Mine a Paradise City. Web TMZ teď tvrdí, že Axl Rose svou kolegyni mentorsky vede při práci na jejím zatím tajném rockovém hudebním projektu. Další podrobnosti o něm jsou ale v mlze. A pojďme ještě na počasí. Dneska čekejte spíš oblačno až zataženo. Sem tam občas na Moravě a ve Slezsku může přijít nějaký ten deštík nebo slabá přehánka a bacha. Velmi ojediněle taky bouřka. No a co se týče teplo, tak odpolední maximálka mezi 13 a 17.
0: D2, 10. kilometr na Brno, narazil osobní auto do svodidel v Mostě, ulice Zdeňka Štěpánka, na křižovatce s budovatelů osobák s autobusem.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
0: My začneme Nightwish, 7 hodin 4 minuty, krásný čtvrteční ráno. Jaromír slaví svátek, venku teplota kolem 7-10 stupňů.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: První album vydali v roce 1977, pak přišlo ještě 8 alb, do toho nějaký ty single, no tak to jsou Sex Pistols. Schválně, slyšeli jste všechny alba?

0: 7:19, pokud jste někam vyjeli a jste v nějaký koloně, možná dáme důvod, proč ta kolona je.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Na telefonu Kuba, hezký ráno.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. V Praze se ucpává cesta po Liberecké a Holešovičkách do Povltavské. Dopravní omezení komplikuje průjezd například na Vilznově ulici v obou směrech na úrovni Hlaváku a jedním pruhem se projíždí na spojovací ulici v obou směrech před odbočkou na ulici k Žižkovu. Ve směru na Libeň se už tvoří fronty. A bouralo se na příjezdu do Prahy od Brna po dálnici D1 na prvním kilometru. Konkrétně tam stojí 3 osobáky, kolona je od Průhonic. Z Globásistán z Kuba.
0: Ale bouralo se taky na D8 ve směru do Prahy na 15. kilometru za sjezdem na Slaný, boural osobák s motorkářem. Kolona zatím je přes 6 kilometrů. Uzavřená zůstává trasa z Plzně na Domažlice. Nájezd na D5 zasahují záchranáři u nehody osobáku s nákladňákem. A pozor, nebezpečnou situaci hlásíte ze silnice 35 mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí.
3: Za obcí Studená Loučka, potažmo motorem Studená Loučka směrem na Mohelnici, stojí odstavený kamion, který ještě není označený, takže je to docela nepřehledné, takže musí vyjíždět auta do protisměru, je to docela masakr.
0: Díky a jeďte opatrně.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
9: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
10: Je to neuvěřitelné, ale skupina Mango Jerry pořád existuje. Znáte přece jejich hit In the Summertime z roku 1970 a prodalo se o 35 milionů singlů. Ray Dorset, jediný z původních členů, vydal jako Mango Jerry album Undefinable. Je to zajímavá deska, protože každá z písní je v jiném stylu a přesto je v ní znát jednotný autorský rukopis.

0: Libertén za námi, 7.28.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Jsou tu další Fleše a Vicky, hezký ráno.
2: Hezké ráno. U dálnice D8 u Lovosic ležel v příkopu kufřík se sběratelskými mincemi zhruba za 8 milionů korun. Zuzka nám v celou řekne víc. Krajský soud v Praze dnes začne projednávat žalobu největší české internetové firmy Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše. Důvodem žaloby jsou podle dřívějšího vyjádření firmy sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby. Spojené státy a Čína se dohodly na dvouměsíčním prodloužení obchodního příměří, které mělo vypršet 10. listopadu. Země tím získají více času na vyjednávání potenciálně rozsáhlejší obchodní dohody. Golfistka Clara Davidson-Spilková se rozhodla předčasně ukončit sezónu a na turnaje se plánuje vrátit až v příštím roce. Vítězka dvou turnajů Ladies European Tour se chce ve zbytku letošního roku věnovat především fyzické a mentální přípravě.
1: Radio Rock Zone.
3: Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants. Well, he gets it.

0: No a kam o víkendu? Samozřejmě prodloužený víkend, sobota, neděle, pondělí, tak kam vypadnout? Vy samozřejmě možná program nějaký máte, pokud ne, možná vás nějakým způsobem moje nabídka nabídne, tedy nějakým způsobem nadchne a vyrazíte tam. 25. tedy už od zítřka až do pondělka se bude konat největší jihočeská pouť. Na Strakonické pouti bude řada pouťových atrakcí, ale taky stánkový prodej a bohatý kulturní sportovní program, takže tam se vybijete určitě. V sobotu 26. září oslaví Zoo Praha Světový den goril, takže v obou pavilonech, jak v rezervaci JA, tak i v centru MEFOU, kde žije slavný Richard se svými syny, bude každou hodinu od 11 do 14 hodin speciální komentované setkání. Tak pak tady máme největší historické slavnosti 18. století v Evropě k založení města Terezín. Oslavy výročí založení pevnosti Terezín se uskuteční v sobotu 26. A taky v Praze nám 26. ožije Vltava v Praze barvami. Na závěr sezony 26 se posádky utkají v mistrovství České republiky dračích lodí na dlouhé tratě.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No, jižní spojka ve směru na Smíchov za Lanovým mostem, nebo je to sjezd na Hostivař, tam bacha, je tam dopravní nehoda, takže tam počítejte se zdržením. Příjezd do Českého Těšína od Ostravy budou v pravém pruhu probíhat práce údržby. A ještě tady mám příjezd do Prahy od Brna za Průhonicemi, je tam v koloně nehoda dvouosobních aut a už je tam přes 6 kilometrů dlouhá kolona, takže s tím počítejte. No a ještě Třebíčsko u Petrovic havarovalo osobní auto, skončilo mimo vozovku, bude se vyprošťovat.
2: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Od poslech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
0: Na dnešním hostem bude Saja, což je zpěvačka a herečka Eva Burešová. Takže dotazy studio@rockzone.cz ve 13 hodin.

0: Radio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: Na některých místech nám prší, takže jeďte opatrně. 7 hodin 48 minut, jak to vypadá v Praze, Kubo.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Na pražském okruhu u Zbraslavy ve směru na letiště boural osobák s nákladňákem, zdržíte se od Jesenice. Přímo v Praze čekejte ucpanou trasu například od Černého mostu po Štěrboholi. A ucpané jsou příjezdy do Prahy po dálnici D1 od Brna od Česlic po Opatov, kde na druhém kilometru bourala dvě osobní auta. Po D5 od Plzně od 6. kilometru a také po D7 z Chomutova u letiště, kde je zdržení na zhruba 5 minut. Z Global Assistance, Kuba.
1: Veselo je po vážné nehodě na D8 ve směru na Prahu, 15. kilometr za sjezdem na Slaný, osobák s motorkou, kolona tam je přes 7 kilometrů. Druhý kilometr u sjezdu na Šeberov, dvě osobní auta, to je D1, bouralo se na pražském okruhu směrem na letiště, no a hodně plný je příjezd do Prahy po D5 od 7. kilometru, takže tam taky opatrně. Jinak tady mám ještě informaci, pomalu se jede před D1, tedy před Brnem, cestou z Prahy od Vyškova. Ucpaná je 43 ze Svitav do Brna před Lipůvkou. A teď pozor, pokud jedete na Klatovy.
3: Ale lidi, dávejte bacha, kdo jedete z Klatov do Plzně při příjezdu. Je tam omezení na rychlostce a docela se to tam štosuje, jo. Dost prší, takže bacha, není to úplně dobře vidět.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
0: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
12: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
13: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: S Rockzonem na DABu i na Pálavu se vyhrabu.
14: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Tak do 24. září roku 1919, tedy rok po vlastně vzniku české koruny, jsme platili mušlema, korálkama, kůží a všim možným. Takže koruna česká začala
1: tělem,
0: platit.
1: Tělem jsme platili.
0: Tělem se platilo, ano, někdo platí
1: do
0: dál.
1: Dneška, no.
0: Někdo platí dál. Takže to jenom tak, abyste věděli, jak vzácná je česká koruna. Jak vzácná je Zuzana, to už vám řekne sama hezky.
1: Nejvzácnější na světě a proto jsem si dala do zprávu o pokladu. To ke mně tak jde samozřejmě. Ale ještě než se k tomu dostanem, tak hledala jsem nějakého zarytého rockera, který by dneska měl narozeniny český. A někoho jsem nenašla, jenom Jana Nedvěda.
0: To je, hele, po včerejšku Jan Nedvěd k nám patří.
1: Ale já si myslím, že jako Jan Nedvěd vlastně je rocker, protože nás zve ke stánku a my rockeři ke stánku rádi chodíme.
0: A pozor, ano. Kytara je rockový nástroj.
1: Ano, takže vlastně
0: všechno
1: nejlepší 80, jo, jenom abych to nezamluvila, to je důležitý číslo, překulatiny slavíme napříč žánry samozřejmě. Ovšem, co se týče koncertů, tak to vás samozřejmě pozvu na nějaký pořádný rokec. Koukám tady na to, hledám, co můžu Ústí nad Labem na zimáku, prosím pěkně. Dneska Kabáti, tak tam si určitě zaskáčete a máničky budou lítat vzduchem. No a třeba na Kladno můžete vyrazit do Poldovky na Václava Mildorfa hostem. Je tam Jacob Bruno, to jsou dva takový typy. Víc jich samozřejmě najdete na našem webu v sekci Clubline, tak se tam podívejte, já jenom tak předesílám, že je to dneska opravdu hodně a bavit se můžete mnohde. My už ale jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: U dálnice našli poklad, lemuři jsou jako operní divy a film Rammsteinu jde do kin i u nás. Neobvyklá věc se našla u dálnice D8 u Lovosic. Při sekání trávy tam silničáři narazili v příkopu na kufřík se zhruba 400 sběratelských mincí. Jejich hodnota je přitom zhruba 8 milionů korun. Neznámí pachatelé je ukradli už na začátku září v Praze jistému francouzskému sběrateli, který se účastnil sběratelského veletrhu v Letňanech. Pak se jich zjevně z nějakých důvodů zbavili. I tak po nich neustále pátrají policisté. Pražské Klánovice zažijou extrémní víkend. Ze soboty 26. září na neděli 27. září, tedy tenhle víkend, se pokusí ujít 100 kilometrů za 24 hodin. A to v rámci projektu s názvem 100 proti bezmoci, extrémní 100-kilometrová výzva. Chtějí tak podpořit pacienty s ALS a vybrat prostředky pro neziskovou organizaci ALSA, která jim pomáhá. Účastníci přitom nemusí odšlapat rovnou stovku, na místě jsou okruhy po 20 kilometrech. Připomenu, že v České republice žije zhruba 800 pacientů s ALS. Jde o nemoc, která postupně odpojí mozek od svalu a zanechá zdravou mysl uvězněnou v nehybném těle. Zemřel na ní třeba náš bývalý premiér Stanislav Gross anebo hvězda amerického seriálu Chirurgové Eric Dane. Lemuři na Madagaskaru zpívají jako operní hvězdy. Ukazuje to nový vědecký výzkum Turínské univerzity. Z něho vyplývá, že když operní pěvkyně zpívají vysoké tóny a třeba jenom nepatrně našpulí jinak pusu, rozlehne se zvuk do větší dálky. A přesně s tím pracují i lemuři Indry, kteří se v hlubokých pralesích tohoto ostrova v Indickém oceánu zpíváním dorozumívají mezi sebou. Při vydávání vyšších tónů víc otvírají tlamy a chtějí-li být slyšet jenom kousek od sebe, naopak je roztáhnou. V Rigoletovi nebo v Hubičce by je určitě hned brali.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Karel Jarolím je fanouškem Santiho Deni. Bývalý trenér fotbalové reprezentace věří, že španělský kouč vtiskne českému mužstvu zajímavou herní tvář.
3: Abych pravdu řekl, jsem na to moc zvědavej. Dá se říct, že skoro jako i možná natěšenej. Já chci věřit tomu, že tomu vtiskne to, co si myslím, ten španělský fotbal představuje, že to bude mít nějakou tvář.
1: Ne všichni ale sdílejí jeho nadšení. Třeba František Straka si před startem Ligy národů naopak myslí, že vzhledem ke kvalitám současné hráčské generace se ani od tohoto skvělého španělského kouče nedají čekat zázraky. A je to tady Rammstein, zveřejnili seznam kin, ve kterých se 4. listopadu představí jejich koncertní film Live in Mexico City. Ten zaznamenává vrchol obřího turné z roku 2022, kdy Rammstein jejich neuvěřitelnou pyrotechnickou show přepravilo do Střední Ameriky 7 Boeingů 747 a skoro 210 členů posádky. Na místě bylo pak tehdy 65 tisíc fanoušků a všechno tohle je ve filmu vidět. A kde se bude promítat? U nás na něj narazíte ve vybraných kinech řetězců CineStar a Cinema City. A také v některých regionálních kinech, třeba v Uherském Hradišti, v Táboře, v Brandýsu nad Labem, anebo také v Šumperku. A hurá na počasí, tak nevím, jestli budete mít velký hurá, protože babí léto sice přijde na český území, ale nikoli dneska. Dneska počítejte s maximálkou kolem 16-17 stupňů a k tomu bude oblačno a zataženo.
0: A někde prší, takže nohu z plynu, D4, 32. kilometr na Prahu, je tam bacha, prosím nás pěkně, na silnici dopravní kužel. D5, nepojízdný nákladní auto na 3. kilometru na Prahu.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: K tomu Nickelback, taky dáme Judas Priest nebo Rolling Stones a 8 hodin 5 minut.

0: Tak dneska hostem samozřejmě to bude po 13. hodině, víc k tomu za chvilku. Teď 8 hodin 19 minut.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A jdeme se podívat na to, jak se nám aktuálně v tuhletu chvíli jede, protože komplikace samozřejmě jsou. Kubo, ahoj.
2: Ahoj, Mišáku, hezké ráno. Ucpaný zůstává příjezd do Prahy po D5 na cestě od Plzně od 6. kilometru. Na třetím překáží náklaďák s poruchou v pravém pruhu. Na pražském okruhu čekejte zdržení mezi Jesenicí a Komořanským tunelem. V protisměru je fronta v úseku Zličín-Ořech. V Praze na Barandějáku směrem na Smíchov bourala dvě osobní auta. Čekejte zdržení od Krče. A v protisměru je silnější provoz. Z Global Assistance, Kuba.
0: Na než přijdou Rolling Stones, ještě se podíváme jinam na Žďársku. Přijezd do Velké Bíteše od Nových Sadů, do dopravní nehoda, na místě jsou záchranné složky. Dbejte zvýšené opatrnosti. A to samý na D11, 61. kilometr na Jaroměř. Havarovalo tady nákladní auto. Kolona zatím přes 5 kilometrů.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ahoj, rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Rocková opera Antigona slaví 20. narozeniny. Popřejte ji spolu s námi v sobotu 26. září od 18 hodin v divadle Rock Opera Praha. Slavte s námi Rock Opera CZ.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
6: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
7: Je to neuvěřitelné, ale skupina Mango Jerry pořád existuje. Znáte přece jejich hit In the Summertime z roku 1970. A prodalo se o 35 milionů singlů. Ray Dorset, jediný z původních členů, vydal jako Mango Jerry album Undefinable. Je to zajímavá deska, protože každá z písní je v jiném stylu a přesto je v ní znát jednotný autorský rukopis. A my si tohle album Mango Jerry dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: No a my si dáme rychlý přehled, samozřejmě 8 hodin a 29 minut. No a jak to tak vypadá, tak si dáme potom další muziku. Budou tu třeba AC/DC, kde se couráš?
2: Já jsem se zapomněla.
1: Ty jsi se zapomněla, tak povídej, hezký ráno.
2: Krásné ráno. Policie a justiční orgány patrně získají snazší a rychlejší přístup k elektronickým důkazům, které se nacházejí v jiném státě. Předpokládá to novela o mezinárodní justiční spolupráci, kterou sněmovna na závěr středečního jednacího dne poslala do závěrečného kola schvalování. Rybáři se už chystají na podzimní výlovy. V hlavních zprávách se podíváme konkrétně na Tachovsko. Spojené státy uvolní dalších v přepočtu skoro 6 miliard korun na boj proti epidemii eboli v Kongu. Oznámili to včera při zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Indie bude v roce 2032 poprvé dějištěm mistrovství světa v silniční cyklistice. To se bude konat v městě Pune, které dostalo přednost před kandidaturou Groningenu.
1: Ale se s nám nějak zadýchala.
2: No to hrozně daleko.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak pozor, v Jeseníku, Šumperská ulice, dva osobáci v sobě, v České Lípě, litoměřická, osobní auto srazilo psa. Na Šumpersku mezi Hanušovicemi a Jindřichovem taky bourala dvě osobní auta. No a pozor, v Praze tady máme spoustu kolon, navíc na Klatovsku ještě mezi Rabím a Horažďovicemi došlo k dopravní nehodě osobního auta. A pojďme ještě jednou do Prahy, Černokostelecká a Dřevčická. Tady dvě osobní auta, projíždějte tady s omezením.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: To vás úplně asi bude zajímat, protože dnešní ráno je na některých místech poměrně deštivé, takže ty teploty dneska nebudou dosahovat takových hodnot jako včera. Maximálně 13 až 17 stupňů a bude oblačno až zataženo. Samozřejmě, jak říkáme, vyskytne se občasný déšť nebo přehánky. V noci na zítra oblačno až polojasno, teploty klesnou, zejména na západě a jihozápadě až na 2 stupně a ojediněle budou přízemní mrazíky. Jinak pátek oblačný až zatažený s teplotami 13 až 18, sobota v noci 9 až 5, při uklidnění větru dokonce 3 stupně, jinak přes den polojasno až jasno, teploty ale do 22 stupňů. To vás čeká také v pondělí, ale také i v neděli.
0: Ze všech songů na světě máš jeden, který bys chtěl slyšet právě teď. Tak na něj nečekej, objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádiu Rock Zone.

0: Rebel jel, no a co tu mám pro vás dál? Faith No More, samozřejmě i pozvánku a to bude na hosta, ale vezmeme to postupně, protože první tady je dopravní informace.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak nejdřív Kuba, ahoj.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Na příjezdu do Prahy od Plzně po D5 na 3. kilometru se již situace postupně zlepšuje. Stále ale čekejte kolonu zhruba od 6. kilometru. Na Pražském okruhu na cestě k dálnici D1 mezi Zlíčínem a Ořechem čekejte zdržení a budete popojíždět také v protisměru mezi Vestcem a Barandovem. A v Praze na Černokostelecké ulici u křižovatky s Třevčickou došlo k nehodě dvou osobních aut. Z Global Assistance Kuba.
0: Připomínám, na některých místech může pršet, takže opatrně. Nehoda stále komplikuje provoz na D8 u vodochod, 24. km na Prahu, dva osobáky s nákladňákem, kolona kolem 4 km. Pozor, D11 u Chlumce nad Cidlinou, 62. km na Hradec, překáží nehoda osobáku s nákladňákem taky. No a ještě se zdržením počítejte i na Jižní Moravě, D1 před Brnem, je to 178. 196. km. No a nebo taky na trase ze Svitav do Brna před Lipůvkou.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
9: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
8: Vážně?
9: Já mám Lelosy na sobě celý den.
10: Lelosy. Too comfortable to take off.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
11: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na rádiu Rock Zone.
0: Takže si klidně pište už teď na song@rockzone.cz. Krom toho Tomáš pro vás bude mít Lupeny do pražské rock opery na představení Antigona na tuto sobotu. A krom toho po 13 hodině host, dneska Eva Burešová s metalovým projektem Saya. Tak hezký den!

0: Ladíte Radio Rock Zone, krásný ráno vám přeje Tomáš Fredem. Tohle byly samozřejmě Hellstorm. My si dáme nejdřív nějaký zprávy, informace od Zuzky. Je tady, ahoj.
1: Ano, hezký ráno, ahoj. Ještě
0: je to
1: ráno,
0: její.
1: Teda ještě ráno. Je to moje hned, takhle rychle jsem to dostala, výborně.
0: No tak.
1: Radosti vždycky. Tak dneska jenom tak jako namátkově slaví narozeniny můj oblíbený herec, pan Miroslav Vladyka. Všechno nejlepší, ať to pivíčko dneska chutná. No a jinak vlastně žádný velký zajímavostí k dnešnímu dni nemám, ale co by vás rozhodopádně mělo zajímat, pokud třeba zrovna teď jste vstali a vykračujete si to směrem k domovním dveřím, tak teploty někde kolem 9, jako v tuhle chvíli. Zatím nic moc, jak to bude vypadat dál, to si samozřejmě řekneme na konci zpráv. Jinak se můžete zahřát někde na muzice v Plzni, v divadle Pod lampou. Dneska spousta kapel, Divine Defilement, Unnamed Torment a taky Sumatra Blunt. No a jestli jste tady u nás s náma v Metropoli, tak to zkuste třeba v Sasazu, kde dneska zahrají Beartooth. Další naše tipy na našich webovkách, samozřejmě v sekci Club Life, to je jasná věc. Teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Lidi by už měli vědět, kde volit. Fotbalista Cristiano Ronaldo přemýšlel o konci a vohnout Matěj Homola má ještě spoustu plánů. Volby už se zatraceně blíží a všichni lidi by po dnešku měli definitivně vědět, kde volit místní zastupitele. Prozradí jim to obecní vývěsky a weby. V části obcí budou moct rozhodnout také o senátorech. Hlasovací lístky dostanou voliči do 6. října do poštovních schránek. Obecní a zastupitelské úřady zároveň začnou vydávat voličské průkazy těm, kteří nebudou moct volit v místě svého bydliště. No a volby jako takové proběhnou v Česku 9. a 10. října. Rybářům po celé zemi startuje nejdůležitější čas v roce. Chystají už totiž svoje podzimní výlovy. A my za nimi vyrazíme s naší redaktorkou Klárou Fajstovou na Tachovsko. Tam se jako první smočí sítě ve výrovském rybníku u Stříbra. Velký výlov regentu s tradičním prodejem ryb pak přijde na řadu v listopadu.
3: Výrovský rybník má termín výlovu v sobotu 3. října. O 3 týdny později, 24. října, pak přijde na řadu další vodní plocha na Stříbrsku, Sitenský rybník. 52-hektarový regent u Chodové Plané pozve veřejnost na výlov ve čtvrtek 5. a v pátek 6. listopadu. Opět s možností koupit si na hrázi čerstvé ryby nebo si pochutnat na uzených a smažených přímo na místě. Ceny by měly zůstat na loňské úrovni. Letní horka kapři přežili dobře. Klára Fajstová, Tachovsko.
1: Soud Donalda Trumpa zase vyušatil. Federální soudce totiž zablokoval vypovězení novinářů z Bílého domu, které americký prezident nařídil. Teď naopak musí obnovit CNN, MS Now a politice přístup. Prezidentovo původní rozhodnutí bylo podle soudce zřejmě protiústavní. Celý případ musí ale ještě muži paragrafů pořádně prozkoumat. A tak má tohle nařízení zatím jenom omezenou platnost, a to po dobu 14 dní.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Cristiano Ronaldo šokoval svět. Portugalský fotbalový kanonýr přiznal, že chtěl po letošním mistrovství světa seknout s kariérou. Nakonec to ale přehodnotil. Dospěl totiž k názoru, že i v 41 letech má národnímu týmu pořád co nabídnout a dokáže stále dávat góly. Nechybí proto v nominaci na úvodní utkání Ligy národů a svůj 234. zápas v portugalském dresu zahájí proti Walesu dneska v základní sestavě. Matěj Homola prozradil svůj nesplněný sen. Frontman kapely Vohnout a také velký cestovatel prozradil v podcastu u Poláčka, že touží vydat se do Namíbie. Dokonce už to ve své hlavě plánuje a vyrazit by chtěl v nejbližších letech. Muzikant je známý svými dobrodružnými výpravami. Ví se o něm, že miluje třeba Indii, ale Namíbie je prostě věc, co ještě nezažil a podle svých slov to hodlá brzy změnit. Ještě na počasí. Dneska bude oblačno až zataženo a nejvyšší teploty vystoupají až na 17 stupňů, což teda není moc, ale přesto mám pro vás jednu dobrou zprávu. Od následující hodiny už zprávy s pokladem z Českého ráje s naší novou Viktorií.
2: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Pojďme se podívat ještě na situaci v dopravě v Praze v Miškovice. Za Miškovicemi směrem na Kbely se střetlo osobní auto s dodávkou, dejte pozor. No a na D1 na 24. kilometru ve směru do Prahy narazilo osobní auto do dopravního značení. Kolona rychle narůstá. Mám pro vás Jonathana Davise, Jeffa Healyho, taky Lennyho Kravice. Co mít týpky? Tak jdeme na to.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 9.20, začneme u dopravy, kterou dneska sleduje Kuba. Sleduje, OK. Tak pojďme se na to podívat takhle. V Praze na Jiráskově mostě na nájezdu od Janáčkova nábřeží se srazilo s nákladním osobní auto s nákladním autem. Počítejte s omezením. Na dálnici D11 na 61. kilometru, na dálnici D5 na 25. kilometru směrem na Rozvadov stojí nepojízdný osobní auto, dejte pozor, a v Praze za Miškovicemi směrem na Kbely se střetlo osobní auto s dodávkou. Pozor na to. Jinak ještě můžu zmínit Černokosteleckou na křižovatce s Dřevčickou, tam se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Tak co se počasí týče, 12 stupňů aktuálně, slabý déšť, dnešek bude spíše oblačný až zatažený, přes den přechodně s proměnlivou oblačností, teploty 13 až 17 stupňů, v noci to klesne na pouhých 5, no a pátek bude oblačný, zatažený, místy přechodně i polojasný nebo skoro jasný, takže v podstatě klasicky všechno, teploty mezi 13 až 18 stupni, čeká nás ráno a dopoledne výjimečně nějaká mlha, tak bacha na to. Pojďme zpátky muzice, dáme si živák White Stripes a nebo Petr Jekles.
0: Radio Rock Zone.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na rádiu

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Krátce po půl desátý podíváme se na program klubů, tedy především. No a vezmeme to hezky po pořadě. V Praha, Sasazu, Beer Tooth, v Paláci Akropolis Soyuz, v Živé květy ze Slovenska, v Malostranský besedě, The Raccoons, křtí album v Kaštanu, Iglu, Yelling Orangutans a taky Blond Works, v Rockafy, Stage A, Františka ve Skautském institutu. Pojďme dál. Kabát, tedy rozjeli svoje turné, dneska jsou na zimáku v Ústí nad Labem, v Kulturním domě v Kopřivnici, Vašek Noid Bárta, Václav Mildorf a Jacob Bruno v Kladenský Poldovce, Paderewski, tedy klub v Karlových Varech, má dneska na programu Jamesa Harrise, Záviš je v jazzklubu v Havířově, Plzeň pod lampou Divine Defilement, Animatorment a Sumatra Blunt. Roadhouse jsou v Anděl Music Baru. Brno, Zrcadla ksti, desku na Meloce, v černošickém klubu kinu Armbrooks a Karolina Korecká. No je to poměrně hodně, mám pro vás Linkin Park.
2: Je to neuvěřitelné, ale skupina Mango Jerry pořád existuje. Znáte přece jejich hit In the Summertime z roku 1970 a prodalo se o 35 milionů singů. Ray Dorset, jediný z původních členů, vydal jako Mango Jerry album Undefinable. Je to zajímavá deska, protože každá z písní je v jiném stylu a přesto je v ní znát jednotný autorský rukopis. A my si tohle album Mango Jerry dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No, Kubajs, tak jaká?
2: Ahoj, Tome, pěkné ráno. Zdržíte se na Barandovském mostě a na jižní spojce směrem na Smíchov. Do kolone se dojíždí u Krče. Na vině je dopravní nehoda. Boudalo se také na křižovatce ulic Černokostelecká a Sazečská. Zdržíte se tam do 5 minut. Ucpaná je ulice spojovací směrem na Libeň u křižovatky z Žižkovu. Na vině je zúžení na jeden jízdní pruh a pokud pojedete do tunelu Blanka, postojíte si v kolonách na Liberecké a Holešovičkách a také na Povltavské ulici. Z Global Assistance, Kuba.
1: Díky, Kubo, za informace. No, my si dáme ještě kusenec muziky, než tedy si dáme další zprávy. Myslím, že si určitě dáme třeba Parkway Drive nebo Green Day.
0: Radio Rock Zone.
3: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Skán na titulní stranu Playboye. Vítězka castingu hledáme Playmate Kristýna Anna. Kdo má více sexu? Generace Z nebo zkušení boomeři? Proč se z Evropy stal kontinent seniorů? A proč slavní spisovatelé pili nebo brali drogy? Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Stavebniny Dek přináší megaakci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Megaakce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na dek.cz.
7: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Edušo zrnkovou kávu kilogram 2 druhy za 279,90 a jablko Gala Česká farma 1 kilogram za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Je, schořela mi kulma.
10: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: Polední 90. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12.

0: Posloucháte Radio Rock Zone, minuta do 10. hodiny, tohle byly Day to Remember, mé jméno Tomáš Frede, přeju vám krásný, vlastně už dopoledne, všechno krásný jsem každopádně ještě nepopsal všem Jaromírům, Jaromírám, ovšem taky Griseldám, Terencům a Mercedes. Naproti mě Mercedes asi není, naproti mě je Viktorie, ahoj, krásný dopoledne.
1: Krásné dopoledne všem. Zprvu bych vás chtěla pozvat na trochu kultury, třeba do Kopřivnice, kde dneska bude Václav Nojt Barta a Backback Clan. Nebo, kdyby to bylo pro vás daleko, můžete zavítat do Havířova, kde dneska bude vystupovat Záviš. Tak, teď je čas na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hasiči zlikvidovali požár haly v Plané nad Lužnicí. Karlovy Vary budou mít novou základnu pro leteckou záchranku a Polsko označilo požár Starlingu za sabotáž. Hasiči zlikvidovali požár haly v Plané nad Lužnicí. Hořela v ní mimo jiné nákladní auta a ropné látky. Hasiči nadále u haly pracují a řeší další postup. Podle jihočeské mluvčí Venduly Matějů budou odhadované škody v milionech korun. Příčina požáru je v řešení. Karlovy Vary budou mít novou základnu pro leteckou záchranku. Její stavba začne letos na podzim na místním letišti. Do Karlovarského kraje musí v tuto chvíli létat především záchranáři z Plzně nebo Ústí nad Labem. Vzhledem ke vzdálenosti ale nejsou schopní pokrýt v potřebné době některé části Krušných hor. Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis počítá, že stavbu základny zahájí v listopadu.
3: Počítáme s ukončením koncem roku 2027, ale spíš někde kolem května 2028. Uvidíme, jak ty práce budou probíhat. No a samozřejmě je to jedno z témat, které teď řešíme s ministerstvem obrany a nepředpokládám, že by měly být nějaké komplikace, je to nová stavba.
1: Základnu vybuduje Karlovarský kraj ze svého rozpočtu. Stejně jako letiště by ale měl provozovat stát nebo armáda. Polsko má podezření na sabotáž. Podle vicepremiéra Gawkowského země pokládá středeční požár na pozemní stanici satelitní internetové služby Starlink v centrální části země za úmyslně založený, s cílem vyřadit službu z provozu. Dodal, že systémy jsou nyní z provozu. Stanice poskytuje spojení pro celý region, včetně Ukrajiny. Využívá se jako nástroj komunikace na bojišti a při navigování dronu.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Monacký útočník Paris Brunner dostal zákaz startu ve 4 zápasech. Může za to provokativní oslava gólu ve francouzské fotbalové lize. 20-letý německý fotbalista před 2 týdny naznačil podříznutí hrdla směrem fanouškům z Štrasburku. Oznámila to disciplinární komise francouzské ligové asociace s tím, že polovina trestu je podmínečná. A máme tu malé filmové doporučení. Novinkou v kinech je film Proč bychom se nezabili. Poznejte vesnici, kde se dědí staré křivdy z generace na generaci a kde má nečekaně největší jasno místní výčepní, jak už to tak bývá. Pokračuje Saša Ptáčková.
4: Vesnici Rozumov už léta ničí válka dvou znesvářených rodin.
5: Tohle to si odneseš!
6: Jsi na mě pyšná?
4: Ne. Jejich potomci se ale tajně milují a kvůli svatbě v televizní show spustí dokonalý chaos.
7: Vezmeš si mě?
8: Vezmeme Vladimíry.
4: Sousedské naschvály tak vyústí v bláznivou komedii plnou nečekaných zvratů.
9: Co je?
10: Maruška mě opustila.
9: Takový Marušek tě ještě
10: obšťastní, oplodní.
9: Opustím moc.
1: No a my dneska máme oblačno až zataženo a nejvyšší teploty můžeme naměřit až 17 stupňů, ale nevím kde. Tak se necháme překvapit.
0: To jsem sám zvědavej. Děkujeme velmi pěkně, pojďme zpátky k muzice. Mám pro vás tentokrát Serge Tankina nebo Aerosmith a přeju krásný dopoledne. Počkat, prdlajs, já bych na málem přešel. Mám pro vás ještě lupeny. To by mi dali, kdybych tady na to zapomněl. Mám pro vás lupeny do rockopery. I dnes můžete vysoutěžit lupeny na představení Antigona, což už je taková rock operní klasika. Konkrétně na tuhletu sobotu. Tak já nevím, hele, dáme to třeba tuhletu hodinu za nějakých 20 minut. No to by mi dali.
2: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Pojďme se podívat na další dopravu, 10.19, tak už se mi hlásí opět Kuba s informacema. Kuba, jak to vypadá teďka, čau.
2: Čau Tome, pěkné dopoledne. V Praze Věčné ulici u křižovatky se Salmovskou bourala dvě osobní auta. Osobák s nákladňákem stojí po nehodě na Jiráskově mostě na nájezdu od Janáčkova nábřeží. Na dopravní nehodu dejte pozor také na Vysočanské ulici u sjezdu na Libereckou, omezený je směr na Prosek. A pomalu pojedete například po Kvelské ulici od Hloubětína po Letňany. Zdržení okolo 5 minut je na Liberecké do centra. A popojíždí se kolem 10 minut v koloně na spojovací ulici směrem na Libeň před odbočkou do ulice k Žižkovu. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky za informace a moje informace směrem k vám. Jsou dva lupeny na sobotní rokoperu, představení Antigona 255 700 707, to je číslo sem ke mně do studia. Nevíte-li, co podniknout tuhletu sobotu, mám pro vás řešení. Dva lupeny do pražský rokopery na představení Antigona 255 700 707.
0: Rádio Rock Zone.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo.
4: iPhone 17.
5: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
5: A stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock.

0: dnešního počasí, úplně ideální záležitost. Foo Fighters na rádiu Rock Zone. My si dáme jednu rychlou objednávku, napsal mi David. Ahoj, zahraj nám prosím Bruce Dickinsona. A ty brďo, já už jsem na tom tak skvěle, že jsem dal přesně tu druhou, kterou tady mám, ale tu nechtěl David. Tak pardon, tak už je tady připravená. Zahraj nám Bruce Dickinsona song Tears of the Dragon do práce na elektrárnu Dukovany, ať nám to tady dneska utíká. Díky. Davide, pozdravuj kolektiv, ať vám to uteče určitě. No a tedy, ano, pecku Tears of the Dragon od Bruce Dickinsona opravdu posílám.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Ano, dnes o 13. hodiny další díl pořadu Odposlech Toma Fredo. Já tedy naposledy připomenu, kdo bude mým dnešním hostem. Bude to zpěvačka, ale taky herečka Eva Burešová, která představí svůj nový projekt Saia. No a já tu první pecku, kterou zatím vypustila ven, tady samozřejmě mám, song se jmenuje Mlč a dáme si ho.
1: Radio Rock Zone. Je to neuvěřitelné, ale skupina Mango Jerry pořád existuje. Znáte přece jejich hit In the Summertime z roku 1970 a prodalo se o 35 milionů singů. Ray Dorset, jediný z původních členů, vydal jako Mango Jerry album Undefinable. Je to zajímavá deska, protože každá z písní je v jiném stylu a přesto je v ní znát jednotný autorský rukopis. A my si tohle album Mango Jerry dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: Krátce před 10:45 dáme ještě jednu rychlou dopravu v této hodině na Jičínsku v Nové Pace v ulici. Takhle Číly probíhá cvičení složek IZS kvůli havárii autobusu. Na dálnici D11 na 61. kilometru směrem na Jaroměř ve zúžení blokuje provoz havarované nákladní autokolona, má zhruba 10 kilometrů. No a v Liberci v boční ulici se srazila dvě auta, počítejte s omezením.
2: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
3: Už to bude 5 let?
2: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej.
3: Dneska? To má hodnotu tak 6.
2: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
3: A jo.
4: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Prémiové cihly Porotherm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
12: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
13: Vážně? A co umí?
12: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
13: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
14: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: ano, tak se vám možná zdál ten hlas povědomý hned dvakrát za sebou, tak stane se, no, apokalyptika se zpěvákem Rasmus a taky The Rasmus, neznamená nic jiného, než nám tady dvakrát zazněl ten panáček, který já při svý lenosti jsem ani vlastně nezjistil, jak on se jmenuje, tady jedno. 11. přesně důležitý je, že vím, jak se jmenuju já, Tomáš Frede, přeju vám krásný dopoledne a že je naproti mě Viktorie, nazdar, čau, a je to její.
1: Ahoj, kdybyste chtěli náhodou vyrazit dneska večer ven, tak v Praze můžete do Sasazu navštívit kapelu Beartooth. Nebo v Brně probíhá křest alba kapely Zrcadla, takže to si myslím, že je docela dobrá party před námi. A my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: České gripeny opět hlídkovaly v Polsku, dezinformátor Čermák je na svobodě a Spojené státy chtějí přestat vyvážet naftu. České stíhačky Gripen v noci znovu hlídkovaly nad Polskem. Do vzduchu vzlétly na přímý rozkaz velení Severoatlantické aliance, aby chránili spojenecký vzdušný prostor podél východního křídla. Šlo o takzvaný Combat Air Patrol, tedy ostrou hlídkovou misi, při které byly plně ozbrojené stroje připravené okamžitě reagovat na jakoukoliv hrozbu. K žádnému incidentu nedošlo a letouny museli zasahovat. Do splnění úkolu v pořádku dosedli zpět na základnu v Pardubicích. K polským hranicím přitom gripeny ze stejného důvodu spěchaly už minulý pátek. Armáda v prohlášení zdůraznila, že Česko je pevnou součástí integrované protizdušné a protiraketové obrany NATO a piloty drží nepřetržitou pohotovost ve dne i v noci. Dezinformátor Tomáš Čermák je na svobodě. Okresní soud v Liberci ho podmíněně pustil z věznice v Rýnovicích. Odseděl si víc než polovinu z 5,5letého trestu za podporu terorismu. V době covidu vyzýval k útokům na politiky a k vypálení senátu. Do vězení nechtěl nastoupit a policie ho po vyhlášení mezinárodního pátrání zadržela až v Polsku. U soudu svých slov litoval a státní zástupkyně proti jeho propuštění neprotestovala. Čermák tak odchází s 4letou podmínkou pod dohledem probační služby. Washington zvažuje další bezprecedentní krok. Jedná se o zákaz vývozu nafty ze Spojených států. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa tak chce snížit ceny paliv po celé Americe. Tohle radikální opatření by ale podle zjištění naší zpravodajky Hedviky Miller mohlo nepříznivě narušit mezinárodní obchod.
3: Plán, který má ulevit peněženkám řidičů v USA, může poškodit celosvětovou ekonomiku. Analytici upozorňují, že zákaz by narušil dodávky nafty v zahraničí. Evropa by musela hledat nové dodavatele, například Asii, a za palivo platit více. Vyšší náklady na dopravu by nakonec zvýšily ceny dováženého zboží po celém světě, včetně Ameriky samotné. Trumpův plán tak vyvolal ostré reakce. Republikáni v kongresu ho podporují, ropné společnosti varují před zdražením paliva po celém světě. Ze Spojených států Hedvika Miller.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Hokejisti Liberce dneska zase vyrazí do východních Čech. V úterý se předvedli v tom nejlepším světle na ledě mistrovských Pardubic, které překvapivě porazili 5-4 a teď se Bílí tygři ukážou ještě v Hradci Králové. Předehrávka 4. kola začne v 6 večer a nutno říct, že Pardubice prahnoucí po obhajobě titulu nestačily v začínající sezóně ani na Mountfield. Souboj to tedy bude nervy drásající. U2 se dočkají velké pocty. 50 let od vzniku téhle legendární kapely se objeví na minci. Ta bude mít hodnotu 2 euro a jako poctu partičce z Dublinu jí vydá irská centrální banka, co by sběratelský předmět. Prodávat se bude od zítra, tedy pátku 25. září a nepůjde do běžného oběhu. Podle vyjádření banky hudba a koncerty U2 inspirují generace posluchačů po celém světě už desítky let a takovou poctu si zaslouží. Dnes je oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů.
0: Takže žádná sláva, hele, podzim se dere na povrch. Děkujeme velmi pěkně, já už mám pro vás tentokrát Clash, Slashe, anebo Horký žeslíže. Hezký dopoledne.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Kuby. Kuba, jak to vypadá tady teď? Nazdár.
1: Ahoj, Tome, pěkné dopoledne. Na Praze 4 na Budějovické ulici na křižovatce s Olbrachtovou boural osobák s náklaďákem. Částečně to tam blokují. Zdržíte se v koloně například Věčné ulici od Karlova náměstí po náměstí IP Pavlova, nebo také na Vilznově ulici od Florence po muzeum, kde se popojíždí podle řidičů okolo 10 minut. A pomalu pojedete na cestě od Černého mostu po Štěrboholi po spojce a Pražský okruh je ucpaný. Například na cestě k dálnici D1 před Ořechem a v protisměru se jede pomalu mezi Vestcem a Barandovem. Z Globásistán z Kuba.
0: Kubo, díky za info. Já už mám pro vás Europe the Cult of Ignorance.
2: Radio Rock Zone.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
6: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rock Zone.
7: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Ano, jdem to omrknout něco podrobněji po klasických aktualizacích. Každopádně v tuto chvíli 13 stupňů, slabý déšť, tedy žádná razantní změna. Co se předpovědi týče, tak stále nám slibují 17 stupňů dnešní maxima, zatažený až oblačný podnebí. Dneska bude, čeká nás tedy i občasný déšť nebo přehánky. V noci to klesne na pouhých 6 stupňů, no a pátek bude oblačný, zatažený, hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno, teploty 13 až 18 stupňů. Tak jo, dáme si Ozzyho.
0: Radio Rock Zone. Je to neuvěřitelné, ale skupina Mango Jerry pořád existuje. Znáte přece jejich hit In the Summertime z roku 1970 a prodalo se o 35 milionů singlů. Ray Dorset, jediný z původních členů, vydal jako Mango Jerry album Undefinable. Je to zajímavá deska, protože každá z písní je v jiném stylu a přesto je v ní znát jednotný autorský rukopis. A my si tohle album Mango Jerry dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Poslední doprava ode mě v této hodině, krátce před 11:45 na trase mezi Ostravou a Hlučínem na průjezdu Ludgeřovicemi. Bourala dvě osobní vozidla, provoz je řízen kyvadlově, zasahují tam záchranné složky, počítejte tedy se zdržením. Na Praze 4 v Budějovické ulici na křižovatce s Olbrachtovou došlo ke střetu osobáku s nákladním. Je to tam částečně omezený tedy v provozu, no a na příjezdu do Velkého Meziříčí z Měřína zasahují záchranáři u nehody dvou osobních aut. Zdržení je tam v obou směrech.
0: Radio Rock Zone.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
9: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Rádio Rock Zone.

0: Mr. Tull na rádiu Rockzone, tedy solovka frontmana Rammstein Tilla Lindemana. 12. přesně, krásný pravý poledne vám přeje Tomáš Frede, pochopitelně vám i dnes přeju dobrou chuť, dobrý pití. My si před poledníma devadesátkama dáme další zprávy, aktuální zprávy, je tady se mnou Viktorie, čau.
1: Krásné poledne, v plzeňském Andělu dneska vystoupí kapela Roadhouse, nebo můžete zavítat v Černošicích na koncert Arona Brookse a Karolíny Korecké v klubu Kino. A my jdeme na vše podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Za salmonelou na pražské škole stojí prošlá vajíčka. Ceny za paliva jsou na historickém rekordu a Rusové přichystají útoky na západní Evropu. Za salmonelou na pražské škole stojí prošlá vajíčka. Děti v jídelně snědly uhlířské špagety. Jejichž klíčová ingredience byla 6 dní po datu minimální trvanlivosti. Salmonelu může mít víc lidí než dosud potvrzených 13. Ředitel Masarykovy základní školy dříve s klidným svědomím prohlásil, že s vedoucí školní jídelny došli k tomu, že kuchařky dodržely všechny technologické postupy. Vajíčka po minimálním datu spotřeby přitom za určitých okolností můžou skončit na talíři. To ale až po laboratorních testech potvrdila mluvčí hygieniků Petra Batolk.
3: Provozovatel nedoložil bezpečnost použité potraviny.
1: Děti z Újezda nad Lesy zaplnily nemocnice. Ta na Bulovce dokonce přestala přijímat další pacienty. Někteří pacienti skončili i na jednotkách intenzivní péče. Tankování v Česku opět prudce zdražilo a nafta se nebezpečně blíží historickému rekordu. Řidiči dieselů nechávají u stojanů v průměru až bezmála 50 korun za litr, když cena za jediný týden poskočila o korunu a 27 haléřů. O moc lépe na tom nejsou ani majitelé benzinových aut. Nejprodávanější Natural 95 zdražil ještě výrazněji v průměru o korunu 62 a řidiči za litr zaplatí téměř 46 korun. Ceny paliv tak prakticky smazaly veškeré zlevňování z posledních měsíců a nafta je nejdražší od roku 2022. Rusko chystá dronové útoky v Evropě. Tentokrát míří na státy ve Středomoří. Americká tajná služba CIA před touto hrozbou varovala vlády Španělska, Francie a Itálie. Moskva podle zjištění rozvědky plánuje odpalovat bezpilotní letouny přímo z moře, ukryté v nákladních kontejnerech na lodích své stínové flotily. Cílem má být vyvolání strachu ve společnosti a posílení proruských radikálních stran před volbami, které všechny tři země čekají v roce 2027. Francouzský premiér Emmanuel Macron už v reakci na varování nařídil zpřísnit ochranu klíčové infrastruktury a zbrojních podniků. Bezpečnostní experti navíc upozorňují, že vzdálenost od ruských hranic nehraje roli a Moskva úmyslně cílí na státy se slabší protizdušnou obranou.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalový Manchester United nabízí fanouškům možnost zakoupit si kousek trávníku z ikonického stadionu Old Trafford, přezdívaného Divadlo snů. Konzervované kusy trávníku jsou v prodeji za 3500 korun. Old Trafford je domovem United již od roku 1910. Klub plánuje nedaleko populárního stadionu výstavbu nové arény pro 100 000 diváků. Manchester na svém webu napsal, že se nemusí bát děr na hřišti. Celá tato akce je podle informací klubu možná díky tomu, že trávník na Old Traffordu byl v červnu poprvé po 14 letech kompletně odstraněn až na samotné podloží. Části původního trávníku byly pečlivě uchovány a následně umístěny do skleněných kostek, čímž vznikla jedinečná památka pro fanoušky. A je to tady. Rammstein zveřejnili seznam kin, ve kterých se 4. listopadu bude promítat jejich koncertní film Live in Mexico City. Ten zaznamenává vrchol obřího turné z roku 2022, kdy Rammsteiny na jejich neuvěřitelnou pyrotechnickou show přepravilo do Střední Ameriky 7 Boeingů 747 a skoro 210 členů posádky. Na místě bylo tehdy 65 000 fanoušků a všechno tohle je na filmu vidět. A kde se bude promítat? U nás na něj narazíte ve vybraných kinech řetězců Cinestar a Cinema City a také v některých regionálních kinech, třeba v Uherském Hradišti, v Táboře, v Brandýse nad Labem a také v Šumperku. Dnes máme oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů.
0: Děkujeme pěkně, teď už tady 90-ková muzika, dáme si třeba Pearl Jam, AC/DC nebo Kerrigans, přeju ještě jednou krásný pravý poledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: Jdem toho mrknout, tedy co se dopravy týče, 12 hodin 20 minut na dálnici D1 na 100 a s 670 km. Ve směru na Brno stojí v koloně porouchaný vozidlo, blokuje levý jízdní pruh. Pražský okruh, 10. kilometr ve směru na letiště. Zase jezdem na Zbraslav, tam havarovala dvě auta, počítejte s omezením. No a na trase z Folmavy do Plzně u České Kubice stojí porouchaný kamion, dejte tam taky pozor.
0: Radio Rock Zone.
2: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže.

0: 60 za kus a Activia Kefir 280 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
2: Jasně, a já budu britská královna.
1: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
2: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
2: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
1: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707. Nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Info z pražské dopravy, tak pražský okruh za sjezdem do ulice k Barandovu směrem k letišti. Vyšetřuje policie nehodu osobáku s nákladňákem. Jeden pruh je neprůjezdný s kolonou, počítejte od sjezdu na Lochkov v Cínovecký směrem do centra u sjezdu na Ďáblice se střetla dvě nákladní auta s osobním. Kolona se tvoří od Zdib. Pražský okruh 10. kilometr ve směru na letiště. Za sjezdem na Zbraslav havarovala dvě vozidla. Je tam tedy je omezený provoz, no to by snad z té Prahy stačilo. Prdlaj jsme Strahovským tunelu směrem na Smíchov, bouralo osobní auto s nákladním. Připravte se na delší zdržení. Mám pro vás Fate No More.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Je to neuvěřitelné, ale skupina Mango Jerry pořád existuje. Znáte přece jejich hit In the Summertime z roku 1970 a prodalo se o 35 milionů singlů. Ray Dorset, jediný z původních členů, vydal jako Mango Jerry album Undefinable. Je to zajímavá deska, protože každá z písní je v jiném stylu a přesto je v ní znát jednotný autorský rukopis. A my si tohle album Mango Jerry dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Poslední info z dopravy ode mě, jdem to omrknout. Dejte pozor, na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem od Rozvadova počítejte s přerušovanou kolonou v úseku od 10. kilometru po sjezd na Pražský okruh, no a v Praze v Cínovecký směrem do centra u sjezdu na Ďáblice se střetla dvě nákladní auta s osobním, kolona se tvoří od zdip.
0: Radio Rock Zone.
2: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
3: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
2: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Nesmrtelný Michael Hutchence na rádiu Rock Zone a Inexis uzavírají vlastně. Inexis uzavírají dnešní polední 90. Krásný odpoledne vám přeje Tomáš Frede, něco málo zbývá do 13. hodiny. Je tady se mnou opět Viktorie. Pojďme si dát ještě jedny zprávy. Čau.
1: Krásné odpoledne, stále máme oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů. A protože to není úplně na procházku podél náplavky, tak místo toho můžete zavítat třeba do malostranské besedy na kapelu Živé květy, nebo si můžete zajet do Ústí nad Labem na zimní staďák, kde hraje kapela Kabát. A teď už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dostavba páteřní dálniční sítě by měla pokračovat. Experti chtějí více přihlášek na střední školy a Trump musí pustit novináře do Bílého domu. Dostavba páteřní dálniční sítě by měla pokračovat podle plánu. Počítá s tím ředitelství silnic a dálnic. Na dostavbu infrastruktury má být státní podnik dostatek finančních prostředků. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl říká, že do konce příštího roku začne stavba zhruba 150 kilometrů důležitých tras.
3: Vládou schválený rozpočet možný zahájit další stavby, například dálnici D52 z Pohřelic na Mikulov a dál na Rakousko, nebo D55 mezi Napajedly a Babicemi. Velmi rychle přitom zároveň může pokračovat finální příprava dostavby severních částí Pražského okruhu, nebo i středočeské dálnice D3.
1: V současnosti ředitelství silnic a dálnic staví přes 266 kilometrů komunikací, z toho je asi 156 kilometrů dálnice. Samotné předsunutí přijímačkových testů stres deváťáků nevyřeší. Upozorňují na to analytici ze společnosti PHQ Research s tím, že stát musí k plánované reformě přidat ještě další dva zásadní kroky. Tím prvním je navýšení počtu přihlášek ze současných 3 na více škol, protože stávající limit nutí žáky zbytečně taktizovat a bát se hlásit na vysněné obory. Druhým krokem je zachování hlavní váhy u jednotlivých testů Cermatu a nezvyšování vlivu školních zkoušek, které by výběr opět nepřehlednili. Experti navíc varují, že jakékoliv úpravy systému budou zbytečné bez razantního rozšíření kapacit na žádaných školách, ať už jde o přeplněná gymnázia nebo obory praktických sester a elektrikářů. Podle dat organizace totiž v minulém roce každý třetí uchazeč řadil školy na přihlášce neefektivně a kvůli strachu z nepřijetí se předem podceňoval. Soud Donalda Trumpa zase převezl. Federální soudce totiž zablokoval vypovězení novinářů z Bílého domu, které americký prezident nařídil. Teď naopak musí obnovit CNN, MS Now a politice přístup. Prezidentovo původní rozhodnutí bylo podle soudce zřejmě protiústavní. Celý případ musí ale ještě muži paragrafů pořádně prozkoumat a tak má tohle nařízení zatím jenom omezenou platnost a to po dobu 14 dní. Ukrajinské tenistky se po druhé probojovaly na semifinále poháru Billie Jean Kingové. Nad Belgií dnes v čínském Shenzhenu zvítězili 2-1 a minimálně zopakují loňský výsledek soutěži. Před rokem v boji o finále nestačili na Itálii, která pak obhájila titul. O postupu přes Belgii rozhodly Ukrajinky v závěrečné čtyřhře, v níž Anilina Kalininová a Ludmila Kičiňovková porazili dvojici Magaly Kempenové a Lara Kansandenové 2-6-3. Jenom připomenu, že české tenistky se do stejné části soutěže probojovaly už dřív a jejich soupeřem v pátek bude Španělsko. V rockovém světě se šušká o další nečekané spolupráci. Rocker do morku kostí Axl Rose se měl údajně dát dohromady s hvězdou country Carrie Underwood. To ostatně s jeho dvorní kapelou Guns N' Roses vystoupila už několikrát. Poprvé to bylo na festivalu Stagecoach v kalifornském Indiu v dubnu 2022 a minulý týden se k ní připojila během koncertu v Atlantě, kde s Axlem zaspívala songy Sweet Child O' Mine a Paradise City. Web TMZ teď tvrdí, že Axl Rose svou kolegyni mentorsky vede při práci na jejím zatím tajném rockovém hudebním projektu. Další podrobnosti o něm jsou ale v mlze. Já už potřebuju domů, ne.
0: Řekni nám, jak bude, řekni, pověz.
1: Tak, oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost a nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů. Přeju vám krásný den.
0: No, jiná, hele. Krásný den, nashledanou. Hezký odpoledne samozřejmě i vám. Připomínám, čtvrtek něco málo po 13. hodině. Je jasný, že je tu další díl pořadu Odposlech Toma Fredeho. Mým dnešním hostem bude zpěvačka a herečka Eva Burešová už za moment na Radio Rock Zone.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Brděl, už to tak ostrá písnička tohleto. Ladíte Radio Rock Zone, krásný odpoledne ještě jednou. Mým dnešním hostem, tedy hostem dalšího dílu pořadu Odposlech Toma Fredo, je zkrátka jednoduše zpěvačka, herečka Eva Burešová. Evi, ahoj.
1: Ahoj.
0: Evi, my se tak trošku známe. Mm-hmm. Je to tak, jako, že se vlastně známe dlouho, ale až třeba teprve rok, tak jako jsme si našli příležitost se jako třeba napsat nebo zatelefonovat. Mě zajímá jedna věc. Teď tady samozřejmě dozněla pecka tvýho projektu a vždycky přemýšlím, jak vůbec jako to pojmenovat, někomu ten to slovo vadí jako projekt, protože zase zároveň nejsi kapela. Zkrátka, z Evy je Saja.
1: Ano.
0: Vyslovuju to správně, doufám.
1: Jo, Saja,
0: to jsem rád. Co se všechno změnilo od té chvíle, co byla Saja vypuštěna?
1: Co se změnilo? Mm-hmm. No, změnilo se asi to, že jsem se utvrdila, že jsem to udělala dobře. Mm-hmm. Samozřejmě já jsem v to věřila už předtím, že dělám dobře, ale teď je to spíš takový, jakože ano, 100% jsem to udělala dobře a beze strachu pokračuju dál. Mm-hmm. Takže vlastně nic moc velkého se nestalo, krom toho, že snad brzy to budu mít oficiálně v občance, mm-hmm. to Saja. Takže vlastně jako projekt to je, ale zároveň je to i moje jméno.
0: Tak až takhle to jako dotáhneš. Mm-hmm. Když to teda tak řeknu. No, já nevím, jestli jsem si to nějak vetknul do hlavy, nebo jsem to někde prostě zahlídnul po internetech a ty přece nelžou. dal jsem si tady poznámku, že se tě zeptám, přestala být tím pádem Eva Burešová jako herečkou? Já narážím na to, že asi někde jakoby zaznělo, že ty opravdu teďka půjdeš asi hodně tou hudební cestou, protože samozřejmě tvé schopnosti jsou širší a profese
1: no,
0: a talent.
1: Já bych to asi možná, já jsem tak jako včera dělala takový rozhovor taky na tohle mm-hmm. téma a vlastně bych to rozdělila, takže ta Eva Burešová zůstává pro tu divadelní herečku nebo mm-hmm. muzikálovou herečku a Saja vlastně pokračuje jako solová zpěvačka, protože nechci to už jako kombinovat a samozřejmě já z divadla neodcházím jako divadelní Jasně. herečka. Ale všechny ostatní projekty jako filmové nebo seriálové, to už je pryč, nechci ani v tom pokračovat, ale vlastně jako...
0: Počkej, promiň, jako vůbec?
1: Ne, jako vůbec.
0: Počkej, tě někdo osloví s nějakou krásnou rolí filmovou, to mi netvrď,
1: No teď to cítím tak a už třeba poslední 4 roky třeba, že vlastně jako si myslím, že už jsem tomu dala to, co jsem jako chtěla, co jsem mohla a samozřejmě nabídky nějaké jsou, ale zatím je odmítám, protože se chci naplno věnovat tomu, co jsem chtěla dělat vždycky. Já jsem hlavně primárně vždycky byla zpěvačka, že jo? Ty jako věci kolem toho byly trošku jako něco jiného, ale já chci prostě naplno dělat to, co jsem vždycky chtěla, chci psát o věcech, o kterých prostě chci zpívat a ta Saja mě tak strašně baví, celý ten svět kolem ní a ta hudba, ta tvorba, že vlastně mě to teďka naprosto pohltilo a nechci se teďka věnovat něčemu jinému.
0: Každopádně na to si mi teda pravda vlastně odpověděla, neznamená to, jak já jsem to takovou letmo právě, já nevím, jestli to byl třeba jenom hele, klasický uživatel internetu, jo? Jenom titulek a čau, to mi stačí,
1: to je, strašný,
0: to je potrava, je to šílený, je to hrozný, ale říkal jsem si, že prostě... jestli by ses rozhodla zůstat být jenom Sajou, tak je to v našich končinách poměrně riskantní. A teď narážím taky na nějaký živobytí vlastně jako regulárně. Mm-hmm. Proto, ale tím si mi vlastně jako odpověděla, chápu dobře, že zůstáváš ale právě tou divadelní herečkou. Nevím, jak moc tam se z tebe stane milionář, ale...
1: Ale tak to není můj cíl životní, že jo? Jako já jsem hlavně dospěla do takové fáze životní, že jako mi došlo, že ten strach je jako nesmysl. Jo? On tě spoustu let mě brzdil od toho dělat, co jsem chtěla. A někdy samozřejmě ten strach je takový, že se honí za těma penězma, ale jako já myslím, že všichni od malička víme, že jsme se rozhodli být muzikanti a to byl ten důležitý, ten jako prvotní náš impuls a ne být milionář. To je jako nesmysl a hlavně dost často se to vyvrací ten nesmysl, jakože málo který muzikant je milionář a hlavně tady v Čechách.
0: Ano.
1: A jako ta Eva Burešová je, to je prostě, ano, ta holka na těch, na tom jevišti prostě, já jsem pořád solistkou hudebního divadla Karlín, ale teďka ta Saja je vlastně to, co já chci dělat na těch stagech a byla bych moc ráda, aby jednou Eva Burešová odpadla z toho, protože teď je to Eva Saja Burešová, že jo? Ale já prostě chci, aby ta Eva Burešová odpadla a zůstala jenom Saja, protože je možný, že třeba na nějakých jako koncertech lidi nebudou vědět úplně do čeho jdou, ale zase na ty stage, kam já se chci dostat, si myslím, že je posluchačům úplně jedno nějaká Eva Burešová. Víš, že já chci prostě, aby měli rádi ten projekt a poslouchali tuhle tu hudbu. A chci, no to je jako můj sen teďka, že já do konce roku vlastně odehraju pár koncertů ještě z té starší tvorby, s Evou Burešovou. Mm-hmm. Pak máme do března klid a od března vlastně odpálíme oficiálně jako Saju.
0: Mm-hmm.
1: Já se na to strašně těším.
0: No to já taky, takže teď teda správně řeknu, že mým dnešním hostem je Eva Saja Burešová.
1: Ano.
0: OK.
2: Dáváte si odposlech Toma Frödyho na rádiu Rockzone.

0: Ladíte Radio Rock Zone, další díl pořadu Odposlech Toma Fredeho. Mým dnešním hostem je zpěvačka Eva Burešová. Tu herečku zatím asi vynechávám, protože my jsme tady především dneska kvůli hudbě. Evi, ty tím, že jsi jako vstoupila do té, jak to nazvat, jako kytarový řeky, dokonce jako vůbec do toho tvrdšího žánru, tak já vlastně jako chápu, že spousta lidí překvapilo, že vůbec zpíváš na to, že ještě takhle. Tak vlastně jsem si říkal, že našim posluchačům tě přece jenom maličko představím. Mě prostě zajímá, hele, tvoje úplný počátky a vůbec tvoje jako rodinný kořeny. Stran hudby, jsi jako z umělecké rodiny, nebo jak to tam u vás vlastně je?
1: Já jsem z umělecké rodiny, můj táta byl baskytarista a zpěvák, kamka byla zpěvačka a ségra měla kapelu, takže jsem měla ze všech stran vlastně pořád nějaký hudební vlivy, prostě, který jsem mohla poslouchat a vzdělávat se. Od soulu po funk, po operu a přes sestru jsem se právě dostala k tomu, to jsem poslouchala grunge a Guano Apes a ty tvrdší věci a pak jsem potkávala za ten život další lidi, co mě nějak ovlivňovali a dávali mi další hudbu do uši, abych se mohla vzdělávat. Ale já si jako myslím, my jsme to včera řešili s kamarádkou, že jako u některých lidí je to překvapení, že jsem jako přitvrdila, ale já si myslím, že člověk, který mě má jako naposlouchanou a znám je i třeba osobně, jako věděl, že to je jenom přirozený proces, že jsem nezměnila jako žánr úplně, že bych šla, já nevím, z country prostě do tvrdších kytar. Ale když jako slyšíš tu moji hudbu, tak tam v každé té věci vlastně tam jako ten vliv těch, který tohle z toho hudebního žánru byl a šlo spíš jako o otázku času, kdy jako přitvrdím natolik, abych mohla vydat něco takového, ale jako když se podíváš na já nevím, Slzy, nebo Sirény, nebo i ten feat s Dimitry, prostě, který je, já nevím, pět let starý.
0: Jasně,
1: prostě,
0: no jo, to je vlastně pravda, jsem to zapomněl.
1: No a vlastně věci jako i ten, dejme tomu třeba Malý princ, nebo Úsměv Moni Lízy, nebo Once Upon a Time, tak to jsou jako věci, které nejsou čistě jako popová věc, tam jako vždycky se na konci ta kytary jako ozvou, takže já spíš myslím, že možná ta deska předtím, která vyšla před 2 lety, ta Meraki, byla větší změna žánrová, než to, co vlastně dělám teď.
0: OK. No, ptát se tě na to, jako když jsi začal zpívat a tohle je vlastně jakoby zbytečný, ale říkal jsem si, že by mě vlastně zajímalo, jestli si vzpomeneš, kdy jsi napsala první písničku.
1: Bože můj, to si vzpomínám moc dobře, jmenovalo se to Zrnko a bylo to strašný. Pak jsem asi 2,5 hodiny seděla ve skříni a brečela jsem, protože jsem řekla, že už nikdy v životě psát nic nebudu. A bylo mi asi 6 a stala jsem si hrozně za tím textem, protože ta písnička byla o tom, že jsem našla zrnko štěstí, a které když zasadíš, tak vyroste strom a potom všichni lidi budou šťastní. Akorát, že ten refrén možná teďka by uspěl v nějakým, já nevím, technu, ale teda prostě ten refrén bylo jenom zrnko, zrnko, zrnko, zrnko, zrnko, zrnko, zrn. A moje sestra se mi tak strašně vysmála, že jsem od doby už říkala, že psát nebudu. Ale pak jsem psala vždycky, já jsem psala hodně jako spíš básně a nějaké jako příběhy. A pak jsem psala do nějakých 22, napsala jsem i jako album si vlastně úplně první. A psala jsem docela dost, pak jsem z toho trošku vypadla. A teď jsem se do toho zase znova dostala a strašně, strašně mě to baví. Jenom musím říct, nevím, jak to třeba vnímáš ty, jako když píšeš věci, ale ten textařský nějaký jako to textování se vlastně strašně jako změnilo, protože stylem, jaký já jsem psala, když jsem měla třeba 22, tak teďka už si myslím, že to tak trošku je oldschoolový. Jako já když třeba píšu s těma klukama z Brixtonu, že jo, a Stanem Holým, z trocha klidu, tak ten jazyk mají úplně jako jiný. Takže já třeba přijdu s nějakou myšlenkou, nebo mám něco předepsaného a pak to vlastně společně jako dotváříme tak, aby to znělo dobře pro Saju.
0: No já to tak nemám, protože já dělám asi tu chybu, že se s těma textama s nikým moc o to nedělím. Takže prostě, což vůbec neříkám, že právě jako co je správně a co je jako špatně, takže já si to furt tak jako vlastně, pokud teda vyloženě to není o tom, že ten song napíše někdo jiný, už se to vlastně jako stalo, ale tohle já vlastně moc jako neznám. Neřeším. Už jsem se naštěstí odprostil od toho právě oldschoolového máničkovského jako vidění tyhle tý problematiky, kdy jako jsem to zrovna, tady byla Natálie Míšová se svým projektem Cindy Marso, taková vlastně taky mladý člověk, skvělá zpěvačka.
1: Jo,
0: ona
1: spolu taky
0: vlastně absolvují tyhle ty, jak se tomu říká, ty kempy, ne ty kempy.
1: Jo, songwriting kempy.
0: Songwriting, no.
1: Jsem byla taky
0: a já jsem mi to tady právě dlouze jako vysvětloval, jak to vnímám já, že mě to furt jde trošku proti srsti, protože pro mě vždycky napsání písničky znamená, že to je opravdu něco jako ze mě. Vlastně vůbec nevím, proč bych to měl nějak jako konzultovat a řešit jako s někým jiným a tak dále. Tak jsme se tady tak jako vyjasňovali a myslím, že jsme se pochopili jakoby navzájem. No, tak to je moje vlastně jako košatá odpověď. YouTube.
1: Ale to je skvělá
0: že...
1: odpověď. Jako já jsem teďka napsala jednu věc a měla jsem tam větu, která mě strašně štvala. Mm-hmm. Já jsem to takhle sice jako myslela, tak jsem to cítila, ale hrozně mě štvala prostě ta věta, protože jsem nechtěla jí zpívat. Bylo to něco ve smyslu, proč pořád něco bloudím, jo? A mě hrozně štvalo slovo bloudím. Takže jsem furt přemýšlela nad tím, jak to jasně. prostě udělat jinak a nakonec jsem prostě zvedla telefon a zavolala jsem Danovi Holímu, který právě se mnou píše i věci pro sebe. Říkala jsem, hele, pojďme přijít na to, jako jak to říct jinak. A je to spíš o tom samozřejmě, že někteří v celé době buď můžeš hledat týden, nebo pojedeš hodinu v autě a něco ti blikne, nebo někdo použije AI a hned ode mě dostane tečku, nebo bude mičky v 3 hodiny prostě. A nebo prostě si poradíš s někým, kdo ti může jako dát nějakou inspiraci a naučíš se nové věci. Jakože já jsem třeba Filipovi Vlčkovi, který je producent desky a píše hudbu, řekla, že bych se chtěla dostat do stavu, kdy prostě pro Sayo už budu psát jenom já časem, ale teďka vím, že prostě nemám ty skills ještě. Že prostě jako já přijdu s myšlenkou, píšeme to všichni společně, není to tak, že řeknu myšlenku a kluci to napíšou, píšeme společně, ale prostě tak dlouho jsem měla jako pauzu, jako textař, že si netroufnu teďka hned prostě zpívat čistě jenom moje texty. Jo, jo. Bude mi to trvat možná jako díl. Ale chci se tomu

0: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
1: Už žádný, mami, restartuj to.
2: Už se mi nesekne při penalti.
3: Už nespadne, když páříme s klukama.
0: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: S Rockzonem na DABu i na Pálavu se vyhrabu.
5: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

Bring Me the Horizon na rádiu Rock Zone, ladíte rádio Rock Zone a dáváte si další díl pořadu Odposlech Toma Fredeho. Mým dnešním hostem je Eva Burešová, se kterou mluvíme o její, tedy vlastně zejména aktuální tvorbě. Mám tady takový téma, který, nad kterým jsem nejdýl přemýšlel, jestli vůbec jako se o něm bavit, jo. Ale říkal jsem si, že bych tu odpověď vlastně rád získal. Takže tak mě vyvěď, jako by se omilu, jo.

0: Ty se dala prostě tímhle tím, nebo vydala tímhle tím směrem a vlastně to, co jsem zatím o tom četl, ať to je nějaká tvoje citace, nebo třeba vlastně nějaký tvoje statusy, vycítil jsem z toho, že vlastně teď teprve, budu používat ty slova, že vlastně, že už se vlastně jako nemá žádný mantinely, jo? Že už to opravdu děláš po svým, možná, jestli jsem to špatně pochopil, to, co třeba si vlastně jako i chtěla už dávno dělat, tak to děláš až teď a tak dále. Koho musím tady jakoby si vzít do pusy, protože to vyšlo nebo vyskočilo na mě souběžně, jo. Je zpěvačka Leny, která vlastně teďka v poslední době taky tak jako přitvrdila a prezentuje to podobným nebo na stejnou notu, jo, že vlastně ona dokonce odešla od jako velkého labelu a že vlastně najednou může jakoby cokoliv. Já jsem si prostě říkal, že se tím musím na to zeptat, co si o tom mám myslet, jakože vlastně to, co si do té doby dělala, si dělala prostě, že si se bála vykročit z něčeho, čím si jako dlouhodobě byla, dneska se tomu říká vystoupit jako z nějaký komfortní zóny. Víš, jako nechci to nazvat jako nějak pitomně, abych řekl, tak to do té doby dělala něco hlavně kvůli někomu jinému a podle někoho jiného. Jak to mám vnímat?
1: Ne, já si myslím, že tam šlo
0: jsem to řekl komplikovaně, omlouvám se.
1: Ne, já jsem tě pochopila v pohodě, mám dvě děti a vždycky nějak dám dohromady
0: díky tu otázku. Děkuju.
1: Ne, já si myslím, že co se týče toho mýho, já nevím, jak to má Leny, my se ani z Leny neznáme, ale mám jí jako ráda jako zpěvačku a vnímám, že teďka vydala i vlastně s Filipem Vlčkem nějaký věci. Ale co se týče mě, u mě šlo spíš o to, že já jsem vždycky chtěla dělat hodně tvrdou hudbu, ale já jsem si myslela, že na to nemám hlas, že to vlastně dělat jako nemůžu. Aha. Byť jsem poslouchala Nightwish, Evanescence, všechny tyhle ty kočky, ale prostě jsem si myslela, a možná to bylo i tím, že já jsem spíš poslouchala jako mužský zpěváky, který prostě jako řvali, měli chraplák, ječák, různý jako extrémní techniky. A říkala jsem si, to je bullshit, já to dělat jako nemůžu, protože prostě na to nemám hlas, tak budu dál dělat svoje prostě soulový jako věci. A ale dělala jsem, jakože já jsem několikrát hostovala s kapelou Flatus, máme vlastně jako spolu několik koncertů i nějaký feety, kde jsem vlastně ten chraplák jako nepoužívala. Ale prvotní taková jako úplně taková, taky malinko, malinký semínko, zrnko, jak jsem před chvilkou zpívala, tak vlastně bylo zase to, když jsem byla v jedné show televizní, kde jako člověk vystupuje prostě a napodobuje nějaký zpěváky. A já jsem tam dělala Iron Maiden.
0: Aha.
1: A tam jsem vlastně dělala Run to the Hills a zpívala jsem tam a říkala jsem si, že vlastně já ten chlapák jako nějak používat můžu. A pak jsem si říkala, ne, to je blbost, jako ne, prostě budu dál dělat tady tyhle ty věci, nemám na to. Ale víc těch semínek jako píš, jako přicházelo potom, potom životě nějakým, co jsem jako měla. A vlastně úplně ten poslední, co jsem si řekla, hele, jdu do toho, byly Sleep Token.
0: Jasně.
1: Protože já jsem prostě se k ním nějak jako dostala, začala jsem je poslouchat a říkala jsem si, teď Sleep Token jako ten Vessel taky prostě neřve, má tam jenom jako občas nějaký jako screama, který vlastně na koncertech ani nedělá, on dělá to jeho kytarista a mají ten taky mají spoustu jako hejtru, kteří říkají, že prostě nejsou metal, ale je to nějaký prostě progresivní jako metal. Mají tam i kombinace prostě toho soulového zpěvu, mají i písničky, které mají dost jako jazzový akordy, takže to je jako hodně prostě tak jako slátanina všeho, ale funguje to a mě to strašně bavilo a říkala jsem si, hele, já prostě jdu do toho, protože je mi 33, kdy to budu chtít zkoušet, jako až bude 80, tak si řeknu, proč jsem to neudělala, když jsem potom tolik toužila. A jsem vlastně hrozně ráda, že jsem se k tomu dokopala, protože teď to vlastně dělám, hrozně ráda to poslouchám, hrozně ráda to tvořím a taky se posouvám pěvecky, protože se učím tyhle ty nové jako techniky. Baví mě, že vlastně jako se učím něco, co jsem nikdy v životě nedělala. Vzlížím prostě k Nicole ze Stellaris, která prostě mě to učí. A je to taková challenge, jako někdo ve 30 má nějakou krizi věku třeba, tak holky prostě začnou chodit na botox nebo mají nějaký prostě trápení. A já jsem si říkala, tak já se začnu učit blíž do mikrofonu, to bude super.
0: Ok, rozumím. Ty jsi to tady už tak jako jedním slovem slovem hater zmínila. Jsem si pak udělal poznámku, no a pak jsou tady ty sociální sítě. Taky nejdřív říkám, nepřání to ta Eva, jakože, že ty tak čas od času máš potřebu prostě to říct naplno, ať se prostě ty lidi taky trošku uklidnějí, že jo, v tom našem slavném digitálním virtuálním světě. Jaký je vlastně tvůj jako obranný mechanismus, že si prostě jako zařveš, nebo prostě, protože ty máš, že jo, samozřejmě velmi silný sociální sítě, teď, že jo, pocházíš, nebo to, kde tě ta tam většinová část lidí zná, tak je to prostě ta, ty mainstreamový média a tvorba, ať jsou to prostě právě ty herecký záležitosti, jako ty lidi třeba jako mažeš, nebo jak okomentuješ, sejmeš, nebo to necháš bejt, vypneš a když zvác z okna, no ne, myslím slovně, pochopitelně,
1: jo,
0: že jako, že se zapojíš do té diskuze a řekneš tyhle sklapni.
1: Já si myslím, že jsem už jako za ty roky jako spoustu těch, jak tomu říct, jakože, jakože různé jako styly té obrany jsem měla, jo? Mm-hmm. Diskutovala jsem, vysvětlovala jsem, obhajovala jsem, ale teď jsem vlastně udělala to, že jsem došla zase opět do bodu, kdy prostě mi to je už je úplně jedno. Jakože mě už je úplně jedno vlastně, když mi někdo jako něco napíše. Samozřejmě, když jsme se potkali teďka naposledy, tak jsme si jako taky psali o nějakých jako reakcích, co přišly. A ty mi jedno nebyly, ale byly mi jedno třeba, teda nebyly mi jedno třeba, nevím, půl hodinu. Pak jsem se z toho oklepala a šla jsem dál. Už i ve mně jako to zůstává mnohem kratší dobu, nějaký hejtři a takhle. Ale hlavně jsem udělala to, že co se týče sociálních sítí, tak vím už, kde, co mám zveřejňovat. Na Facebooku nezveřejňuji už nic, protože tam jako to je už úplný jako nesmysl. Tam ti lidi jako, to už ani není reakce, to už je jenom jako blití smajlíkama. Co se týče Instagramu, tam jsem si udělala prostě pravidla nějaký ty moje bubliny, protože jsem si říkala, proč bych vlastně já měla jako dovolovat lidem nadávat mi na sítích, když oni dobrovolně vstoupili do toho mého profilu, tak jsem tam udělala nějaký pravidla, které prostě jsou, hele, tohle je můj svět, takhle já žiju, pokud se ti nelíbí, buď můžeš vstoupit, anebo odejít, ale nebudeš mi říkat, jak ho mám žít ten svůj život, nebudeš mi prostě urážet, nebudeš urážet moje sledující a nebudeš se mě snažit měnit. A já mám ráda kritiku, mám ráda konstruktivní kritiku. Ale ve chvíli, když mi jenom nadává někdo nebo mi prostě uráží jako moje věci, tak dostává bán, okamžitě jako blokuju a už nediskutuju, pokud nevycítím, že ten člověk je otevřený diskuzi. To zase diskutuju ráda. Třeba když vyšlo Mlč, tak nějaký já jsem ve skupině na Facebooku Metal Gurman, už jsem tam nějakou dobu.
0: To se takhle jmenuje, Metal Gurman.
1: Jo, jo, a jsou tam prostě lidi, kteří jako, je tam spousta prostě metalových hlav, který prostě dávají tam občas nějaké věci, co vyšly a takhle. Když vyšlo, když vyšla Saja, tak tam někdo ten článek dal se mnou, samozřejmě asi netušil, že tam jsem v té diskuzi a velmi jako urážlivě tak jako to zvláštní nelichotivě jako popsal. A já jsem si říkala, tak tyjo, vlastně OK, máš jako, řekni ten názor v pohodě prostě, tak a otevřela se tam diskuze, ale vlastně byla spousta jako lidí, kteří se tam zastávala a lidi, kteří říkali, hele, vlastně to nemůžeš říct, že to je nějaká sračka, protože to jako hudebně sračka není a můžeš říct, že si ti to líbí nebo nelíbí. A vlastně jsem byla strašně ráda, že jsem se do té diskuze mohla zapojit, protože jsem opravdu viděla, že ti lidi jsou schopní mi říct, co se jim na tom nelíbí. A nebo třeba říct, hele, je to dobrý, ale já bych to neposlouchal, protože mám poslouchám prostě jiné věci. A nebo mi třeba jako řekli, jak to, čem se zlepšit. A mě to strašně baví. Talent ta diskuze mě třeba baví. A některé ty komentáře byly takový jakože nenávistný ze začátku. Ale když se pak zapojila nějaká, nebo když vznikla nějaká diskuze, tak jsme vlastně došli k tomu, že můžeme spolu v pohodě jako diskutovat. A u některých věcí, třeba co se týče té SAI, spíš si myslím, že některé ty hejty vznikly, protože jsem to byla já. Víš, že kdyby to prostě, kdyby tam nešel vidět v obličeji a viděl si Saja Mlč, tak nemyslím si, že některé ty jako diskuze by vznikly.
0: Teď, když jsem tě tak poslouchal, jsem si přemýšlel, jestli jsem někdy v životě vůbec někde někomu napsal, že se mi to nelíbí. Jsem to asi nikdy neudělal.
1: Já taky
0: jsem to radši řekl.
1: No, jakože já si myslím, že hlavně jako proč, jako kdo si, víš, lidi napíše jako prostě, jakože tohle se mi nelíbí. Říkáš, OK, ale no však dobré, však v pohodě, jako na světě je prostě hromada dalších žánrů a já to nedělám pro tebe jenom, jako víš, co si to nelíbí, tak to není pro tebe, tak si poslechni něco jiného a to je přece úplně jako super, že jo.
2: Dáváte si odposlech Toma Frediho na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, další díl pořadu Odposlech Toma Fredeho. Mým dnešním hostem je zpěvačka Eva Burešová. Tak samozřejmě tady zaplet pánbů zaznělo i pro jednou slovo grunge, tak jsem si neodpustil tady dát Mystic Latin Love a Hole. No pojďme zpátky taky do nějakého aktuálního období a bavit se už zase čistě o Saje. V jaký jsme teda vlastně fázi? Máme na světě pecku Mlč, já jsem, že jo, to přiznám, trošičku si doufal, že třeba budeme moct pustit už nějakou další věc, ale stále je to ve výrobním procesu, tak kápni božskou, jako v jaký jste fázi?
1: Teď jsme ve fázi, že předevčírem jsme točili klip k druhé věci a točil nám to Michal Skořepa a 9. října vyjde druhý singl s názvem 6 písmen a já se na to strašně moc těším, protože je to ultra úlet, který jsem si prostě vytvořila v hlavě a jsem zvědavá vlastně jako, jaký to bude a jak se to lidem bude líbit, protože mě se to líbí strašně moc a hrozně jsem si to užila, protože jsem si vlastně ručně vytvořila baseballovou palku s osnatým drátem a s hřebíkama, do kterého jsem věřila jméno Saja a použili jsme ji, doteďka mi bolí ruka pravá, protože ta baseballka je fakt těžká a točili jsme v lese prostě mezi prasatama divokýma a bylo to skvělý, takže se na to strašně moc těším.
0: No, Michal Skořepa má spoustu samozřejmě úžasných vlastností a on vždycky, když je nadšený, on to můj soused bydlí nade mnou, takže já jsem, on mi to trošku prásknul, jako co máte v plánu. Aha. A úplně mi hořely ty oči. Neměli jiskři, čím úplně hořely. Měl až jako právě takový výraz toho šílence. A on právě říkám, ta Eva je úplně šílená. A říkám, tak to tě musí bavit úplně maximálně. On říká, já se na to strašně těším.
1: Je pravda, že jako nabíral nějaký závěry prostě v tom lese a lítal tam strašně dlouho a ozývalo se jenom, to je skvělý. Ježiš, mi to tak strašně baví. Říkám, to je dobře. Prostě čím větší jako uchylárna, no, tím víc. Proto jsem ho oslovila, že jo? Protože my se známe prostě od mých 15 let. A on měl velký vliv samozřejmě, co se týče tý mý hudební vzdělanosti, protože mě prostě naučil spoustu věcí poslouchat. Takže vlastně jsem věděla, že ho to musí natočit von, protože nemusím nikomu vysvětlovat tady tu svoji zvrácenost, o čem vlastně jako ta písnička je. A on byl vlastně hrozně nadšený, jenom mi řekl, že jsem šílená, ale vlastně se zamilovanýma očima, takže to bylo fajn.
0: Každopádně, to bude další pecka, no ale máme někde nějaký konkrétní obrysy jako toho finále, to znamená třeba to vlastně, kdy vyjde celý to album, nebo jak je to vlastně vymyšlený se Sajou. Ty budeš dávkovat jenom ty singly?
1: Ne. Tak dávkovat jako budeme, ale plán je takový, že do konce roku vyjde několik singlů a vlastně budeme mít koncert v březnu, kde ten konkrétní datum, na tom nechci úplně mluvit, ale konkrétní jako datum a tady tyhle věci se dozvíme toho 9. října samozřejmě při druhém singlu venku. Tam si odpálí Saja a koncertem a od trby už pojedeme jenom Saju.
0: Skvělý. Máme třeba název toho alba?
1: Ne. Nemáme. Nemáme ještě...
0: Nebo nechceš... Jo, dobře.
1: Ne, nemáme.
0: Ok, počkej, ale že to jako od toho neutečem jako tak rychle. Na Filipa Vlčka, tedy producenta alba, si vlastně narazila jak?
1: Hele, my se známe taky asi jak s tebou spoustu let. Akorát nějak jako on mi vlastně míchal některé věci na tu minulou desku, na album Meraky, tak míchal Slzy a ještě nějaký tři věci z desky. A pak jsme se prostě setkali, jako my jsme se potkali několikrát už jako lidsky, ale ne profesně. A tak jsme se jednoho dne sešli a poprosila jsem ho, jestli by si teda neudělal nějaký tvrdší věci a vlastně jsme se sešli u něj ve studiu, jenom jsme si pouštěli věci, co máme rádi, co známe. Zjistili jsme, že jako je spousta kapel, který jsme ani netušili, že ten druhej to může znát, takže jsme vlastně jako velmi jako sedli i po té hudební stránce. A on mi sám řekl věc, která mě vlastně hrozně potěšila, že řekl, že kdyby věděl, nebo tušil, nebo kdyby si myslel, že to celý je jako nějaká póza z mý strany, tak by do toho vlastně vůbec se mnou nešel. Ale tím, že vlastně zjistil, že opravdu tu hudbu poslouchám, mám to ráda, žiju tenhle ten život, tak vlastně bylo otevřené té spolupráci. Takže teďka máme už nějakých 9 věcí snad a budeme psát ještě další.
0: OK. No, pomýšlet na tu jako koncertní část je asi jako brzo, ne? Jako, říkal jsem si, jestli třeba už nemáš připravenou kapelu na to.
1: Mám všechny, samozřejmě.
0: Takže to je všechno jako domluvený.
1: Všechno je vyřešený. Jako tak, samozřejmě někteří kluci pokračují se mnou dál z kapely, který jsem měla doteďka. Na bicí mi bude hrát Adrian Janeček, který vlastně sám nabouchal už věci jako Mlč a teďka těch 6 písmen. Basu mám Šimona Krátkýho, který se mnou vlastně hraje v kapele dál. A Filip Vlček se zhostí kytary na tomhle tom projektu. A máme ještě Davida Maška, který se mnou hraje na piano, takže tam bude kvůli syntům. A bude to super koncerty, už máme naplánovaný i na příští rok.
0: Ale zveřejnění to ještě není.
1: Zveřejnění to ještě není.
0: Tak si počkáme.
2: Ladíte odposlech Toma Frediho na rádiu Rock Zone. Je to neuvěřitelné, ale skupina Mango Jerry pořád existuje. Znáte přece jejich hit In the Summertime z roku 1970 a prodalo se o 35 milionů singů. Ray Dorset, jediný z původních členů, vydal jako Mango Jerry album Undefinable. Je to zajímavá deska, protože každá z písní je v jiném stylu a přesto je v ní znát jednotný autorský rukopis. A my si tohle album Mango Jerry dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Tak jsme se nečekaně zaspomínali na naše mládí. Touto písní.
1: A na starý MP4.
0: Právě jsme zjistili, že to je 22 let starý, no, Slipknot. No jo, no. My jsme samotným závěru. Mým dnešním hostem je zpěvačka Eva Burešová. Ladíte samozřejmě rádio Rock Zone. Takže co je úplně to nejbližší? Prostě jak to jde, tak jste zalezlí s Filipem prostě ve studiu, točíte, tvoříte.
1: Točíme a 9. října bude vycházet druhý single.
0: Evi, moc se těšíme, když už teda tu písničku nedonesla, jsme si mohli pustit.
1: Tak vytáhni kytaru.
0: Jo, že bychom jí dali, okej.
1: Ano, zapálím svíčky.
0: By asi Filip nejásal úplně.
1: Tady bych to hrála já, tak určitě ne.
0: Já ti moc krát děkuju, že jsi dorazila.
1: Já děkuju za pozvání.
0: Se daří a strašně moc se těším vlastně hlavně na to celý dílo, protože jak jsem i v tomhle jako old schooler, tak já mám rád, když je to jako ta kolekce jako pohromadě. Takže já jsem albovej a vždycky jsem rád, když se jako na cestě si pustím celý album a můžu si ho jako v kuse poslechnout a pochopit, jak to vlastně holka celý myslela.
1: Jo, tak to se ti nepovede. To se snaží teda vloutit už léta. Ale moc děkuju za pozvání, bylo to moc fajn, Tome, díky.
0: Já taky děkuju. Mým dnešním hostem byla Eva Burešová, ode mě to pro dnešek taky všechno. Dáme si to společně zase zítra o 9. raní. Do té doby čus.
2: Odposlech Toma Frediho na rádiu Rock Zone. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2+1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
10: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Ladíte Rádio Rock Zone, máme 13 hodin 59 minut a to je ta chvíle, kdy už vás zdraví od mikrofonu srdečně Šimon Kalousek, přeju krásný čtvrteční odpoledne a to s datem konkrétně 24. září 2026. Jaromírové mají dnes svátek, tak pánové, všechno krásný. No a se mnou už ve studiu taky Veronika, pojďme si dát pro dnešek první společný zprávy. Čus.
1: Čus, já vás taky všechny zdravím při čtvrtku. Koukneme, kam večer zajít za živou muzikou. V pražském Sasazu dneska vystoupí Birtut a v paláci Akropolis kapela Soyuz a 505 Feet. V Ústí nad Labem, potom na zimním stadionu zahrajou Kabáti. No a třeba v Karlových Varech si můžete dát Jamesa Harrise v klubu Paderewski. Tolik tipy ode mě, vy se ještě samozřejmě můžete kouknout k nám na sociální sítě anebo k nám na webovky, konkrétně do sekce Club Life, máte tam výčet všech koncertů, které dneska jsou. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ceny paliv ještě porostou, platy vrcholných politiků možná zastaví růst a české hokejové hry bude hostit nová arena v Brně. Ceny pohonných hmot příštích dnech dál porostou a nafta může prolomit hranici 50 korun za litr. Benzín pak podle analytiků překoná 46 korun. Ceny nafty se tak dostávají na absolutní rekordy z března 2022 a zdražování žene nahoru napjatá mezinárodní situace i drahá velkoobchodní ropa. Skokový růst cen má od 1. října přibrzdit stát. Vláda znovu zavede cenové stropy s pevnou marží pumpařů a zároveň sníží spotřební daň na naftu o necelé 2 koruny. Tento krok by mohl zlevnit diesel až o 2 koruny a 35 haléřů za litr, pokud úsporu nesmaže další zdražování na světových trzích. U benzínu spotřební daň zůstává bez změny. Platy vrcholných politiků možná nebudou v příštích letech růst. Poslanecká sněmovna v úvodním kole podpořila koaliční návrh na jejich zmrazení až do roku 2030. Ten se týká prezidenta, ministrů i zákonodárců, nikoliv čas soudců. Opozice v čele se STAN, ODS, Lidovci a TOP 09 ale zablokovala zrychlené schválení novely hned v prvním čtení a označila krok za čistý populismus, který po skončení platnosti přinese jen skokové zdražení platů o 30%. Předseda sněmovny Tomio Okamura naopak hájí úsporu desítek milionů korun s tím, že příjmy politiků nesmí být odtržené od reality běžných občanů. Dostavba páteřní dálniční sítě by měla pokračovat podle plánu. Počítá s tím ředitelství silnic a dálnic. Na dostavbu infrastruktury má mít státní podnik dostatek finančních prostředků. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Honza Rídl říká, že do konce příštího roku začne stavba zhruba 150 kilometrů důležitých tras.
3: Vládou schválený rozpočet možný zahájit další stavby, například dálnici D52 z Pohřelic na Mikulov a dál na Rakousko, nebo D55 mezi Napajedly a Babicemi. Velmi rychle přitom zároveň může pokračovat finální příprava dostavby severních částí Pražského okruhu, nebo i středočeské dálnice D3.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Závěrečný turnaj seriálu Eurohockey Tour české hokejové hry bude v květnu příštího roku hostit nová multifunkční arena v Brně. Turnaj se uskuteční od 6. do 9. května a pro všechny týmy bude generálkou na mistrovství světa v Německu. Čeští hokejisté se předtím sestaví doma také v listopadu proti Švédsku v pražské U2 areně a v prosinci proti Finsku v Plzni. Listopadový zápas bude zároveň premiérou nového trenéra repre Zdeňka Motáka. U2 se dočkají velký pocty. 50 let od vzniku téhle legendární kapely se objeví na mincích. Ta bude mít hodnotu 2 eur a jako poctu partičce z Dublinu ji vydá irská centrální banka, co by sběratelský kousek. Prodávat se bude od zítra, tedy od pátku 25. září a nepůjde do běžného oběhu. Podle vyjádření banky hudba a koncerty U2 inspirují generace posluchačů po celém světě už desítky let a takovou poctu si zkrátka zaslouží. V noci bude oblačno až polojasno, místy čekejme mlhy a na horách ojedinělé přehánky. Teploty klesnou na 10 až 6 stupňů, při vyjasnění až ke 4. Zítra bude oblačno až zataženo na severu a severovýchodě, místy slabý déšť. Večer bude v Čechách oblačnosti ubývat. Páteční teploty 13 až 18 stupňů.
0: Tak to bychom měli, já děkuju Verče za zprávy. No a co si zahráme pěknýho po 14. hodině? Viděl bych to na Linkin Park, taky na Alanis Morissette a na úvod si dáme My Chemical Romance a její klasiku Welcome to the Black Parade.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: V roce 1978 vydala legendární angloamerická formace Foreigner album Double Vision, no a na něm se nachází tenhle ten song Hot Blooded.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Od rokový klasiky k dopravě 14 hodin 21 minut, situaci v Praze, dneska s

0: Jděte se silným provozem a s kolonou. No a v Liberecké ulici ve směru na Letňany před sjezdem na Bulovku bouraly dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Kolona se tvoří už od Holešoviček. V Pardubicích v ulici u Panasoniku došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Na místě už zasahují záchranáři, dbejte tam zvýšený pozornosti. V Ostravě ve Výškovické ulici havarovaly dvě osobní auta, jeden pruh je tam neprůjezdný a na příjezdu do Břeclavy u Teska směrem od Hodonína havarovalo osobní auto s motorkou. Na místě záchranné složky a policie projíždí se a nárazově se zdržíte v obou směrech. Dáme si Liquidou a dáme si taky letošní věc od Vypsaný fixy. Bylo to jistý, už za chvíli.
1: Radio Rock Zone.
2: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Rocková opera Antigona slaví 20. narozeniny. Popřejte ji spolu s námi v sobotu 26. září od 18 hodin v divadle Rock Opera Praha. Slavte s námi rockopera.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací Cigel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
5: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš nahrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.
7: Hit sezóny na rádiu

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Aktuální teploty v Česku, no tak v průměru kolem 14 stupňů, k tomu povětšinou polojasno. Jak to bude vypadat dál? V noci na zítřek oblačno až polojasno, místem mlhy a na horách ojediněle přehánky. Noční teploty 10 až 6 stupňů, zítra pak bude převážně oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě území místy se slabým deštěm a denní maxima od 13 do 18 stupňů. Čekají nás The Stranglers a předtím taky dvojice Royal Blood a Johnny Brains.
2: Je to neuvěřitelné, ale skupina Mango Jerry pořád existuje. Znáte přece jejich hit In the Summertime z roku 1970 a prodalo se o 35 milionů singlů. Ray Dorset, jediný z původních členů, vydal jako Mango Jerry album Undefinable. Je to zajímavá deska, protože každá z písní je v jiném stylu a přesto je v ní znát jednotný autorský rukopis. A my si tohle album Mango Jerry dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak než si tady dáme ve tři další zprávy s Verčou, omrkneme ještě situaci na silnicích. Tady v Praze pozor na Štěrboholský spojce směrem k Barandovskému mostu. Došlo tam k nehodě, ke který tady nemám bližší informace, kromě toho, že tam máte počítat s omezením provozu a s kolonou od sjezdu už zde jedenáctky. Na Táborsku na příjezdu do Chotovin z Hřevnova havarovalo osobní auto, jezdí se tam Kivadlově, pozor i v Brně ve Slatině, v Hřibské ulici u křižovatky s ulicí Tuřanka. Tam se srazily hnedka tři osobní auta, připravte se na delší zdržení. Znojmě v ulici Dukelských bojovníků směrem do centra havaroval motorkář, počítejte s možnými komplikacemi, a v Ostravě Vítkovicích v ulici na obvodu havarovaly dvě osobní auta, místo je s opatrností průjezdný jedním jízdním pruhem.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokovej živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Ke 14. hodině a 59. minutě nás tady na rádiu Rockzone doprovodila americká banda Hailstorm se songem Uncomfortable. Teď už vás zdraví znovu z moderátorský židle Šimon Kalousek. Přeju vám v rámci možností příjemný čtvrteční odpoledne. Se mnou ve studiu už taky samozřejmě Veronika na úvod hodiny, aby nám řekla, co je novýho. Ahoj.
1: Ahoj, já vám taky přeju krásný čtvrteční odpoledne. Dneska můžete vyrazit v Praze do klubu Punktum na koncert Tut, kde se představí Phil Minton, Thomas Lane a Axel Derner. V Malostranský besedě zahrají Živé kvety a v Kopřivnici Vašek Noit Bárta s Back Klenem. No a do třetice v Havířově v Jazz Clubu vystoupí Záviš. Kompletní výčet všech koncertů, kde se dneska hraje, najdete u nás na webu v sekci Club Life a nebo taky na naše sociální sítě. Na našich sociálních sítích. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Český státní dluh je horší, než se čekalo. Poláci kvůli ruským náletům evakuovali dva hraniční přechody a Ukrajinky jsou podruhé v semifinále poháru Billie Jean Kingové. Český státní dluh je horší, než se čekalo. Na dluhovou brzdu můžeme podle Národní rozpočtové rady narazit oproti původním předpokladům už o 3 roky dřív. Odborníci to předpovídají na rok 34. Viní z toho rozvolnění rozpočtové politiky. Předseda rozpočtové rady Mojmír Hampl tvrdí, že se veřejné finance odvrátily od cesty úspor.
3: Rok 2025 byl na nějakou dobu posledním rokem, kdy existovala snaha o konsolidaci veřejných rozpočtů. Každý další rok, který nás teď bude čekat, bude rokem, ve kterém budeme rekord veřejného dluhu k HDP překonávat dál a dál.
1: Národní rozpočtová rada tak vládě doporučuje přijmout konsolidační opatření. Bez nich se totiž bude naše zadlužování zvyšovat. Už teď přitom dosahuje téměř půlky hrubého domácího produktu. Každá kapka dobrá, to nadále platí pro jižní a východní Moravu. Výrazné sucho tam podle našeho reportéra Honzy Čady stále trvá a má řadu projevů.
4: Opravdu každá kapka vítána, dobrý den přeji a od Znojma po Vsetín prosím jen houšť. Září pár spíše lokálních dešťů do vyprahlé půdy přineslo, jenže průtoky vody v řekách miniaturní, potoky pořád u dna, sklizeň kukuřice a brambor s podstatně menšími výnosy, důvod letní, extra sucho, čeká se na cukrovku, vláhnout. A určitě bude chybět i tam. A houbaři na Zlínsku i jižněji pořád jen a jen v naději s prázdnými košíky.
1: Polsko kvůli ruským náletům na západě Ukrajiny narychlo evakuovalo dva hraniční přechody. Opatření se dotklo stanovišť do Rohusku a Hrubešově, kde pohraniční stráž po varování před hrozícím útokem okamžitě přerušila odbavování, vyvedla cestující z autobusů a lidi poslala do krytů. Premiér Donald Tusk potvrdil, že situace byla vážná a varoval, že nadcházející podzim a zima mohou být z hlediska bezpečnosti kritické. Polská armáda během dne vyslala do vzduchu stíhačky už dvakrát a s ostrahou hranic na východním křídle NATO pomáhaly také české gripeny.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Ukrajinské tenistky se podruhé probojovaly do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Nad Belgií dnes čínském Shenzhenu zvítězili 2-1 a minimálně zopakují loňský výsledek soutěži. Před rokem v boji o finále nestačili na Itálii, která pak obhájila titul. O postupu přes Belgii rozhodly Ukrajinky závěrečné 4 hře. Níž Kalininová a Klíčenoková porazili dvojici Kempenová a Saldinová 2x6-3. Jenom připomenu, že české tenisky se do stejné části soutěže probojovaly už dřív a jejich soupeřem v pátek bude Španělsko. Dlouho očekávaný živák německých Rammstein z Mexika dorazí už v listopadu. Koncertní film Rammstein Live in Mexico City zachycuje 3 vyprodané koncerty z roku 22, které dohromady navštívilo téměř 200 tisíc lidí. Do českých kin dorazí už 4. listopadu, zatím ale jen na několik dní. O 20. listopadu potom bude záznam dostupný také v několika formátech, včetně limitovaných sběratelských edic. Film natočil režisér Paul Dugdale. V noci bude oblačno až polojasno, místy čekejme mlhy, ty hlavně ráno, na horách ojediněle i přehánky. Teploty 10 až 6 stupňů při vyjasnění kolem 4. Zítra bude oblačno až zataženo na severu a severovýchodě místy slabý déšť, večer bude v Čechách oblačnosti ubývat. Páteční teploty 13 až 18 stupňů.
0: Tak jo, děkujeme pěkně. Nabídka muziky po 15. hodině, následující Judas Priest, Meredith Brooks, no a novou dáme Vysácí zámek a jejich známku Panku. Tak ještě jednou příjemný odpoledne.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Legendární Kysáci v roce 1987 vydali album Crazy Nights, no a titulní song jsme měli možnost slyšet právě teď na Rádio Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak jdeme se znovu podívat na silnice 15 hodin 19 minut, jak to teď jede v Praze. Marku, ahoj.
2: Ahoj Šimone, ucpená zůstává Strakonická ve směru na Zbraslav kvůli omezení u Malé Chuchle. Pomalu to jede na jižní spojce směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy. Na Pražském okruhu směrem do Modletic se popojíždí mezi Zličínem a Ořechem. Postojíte si proto i na D5 před Prahou. A dopravní nehoda stále překáží v Holešovičkách ve směru z centra na úrovni Bulovky. Kolona stáhne z Bubenčského tunelu a taky od mostu Barikádníků. Z Global Assistance Marek.
0: Marku, díky. Já ještě tu jižní spojku doplním. U odbočky na Krč směrem na Černák blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Zdržení je tam zatím kolem 5 minut. A tady z Prahy ještě jsou hlášené komplikace ve Vršovicích, konkrétně v Soběslavské ulici před odbočkou na Šrobárovu směrem do centra. Dva osobáky v sobě, počítejte s omezením provozu a s kratším zdržením. Pozor na dálnici D1 za sjezdem na Humpolec na 1,95 km směrem od Prahy na Brno. Havaroval tam osobní a nákladní auto. Na místě zasahou záchranáři. Počítejte s omezením, kolona má aktuálně kolem 1,5 kilometru. Dvakrát Karlovarsko, v Ostrově ve Šlikově ulici, dva osobáky v sobě, místo je průjezdný s opatrností a na silnici mezi Hroznětínem a Odeří šetří policie nehodu osobního auta. Mezi Novým Borem a Chrastavou na silnici číslo 13 u Rynoltic havarovalo osobní auto do svodidel, projíždí se tam bez držení a bacha i ve Zlíně Loukách na třídě Tomáše Bati směrem na Otrokovice, došlo tam k havárii dvou osobních aut, kolona se ale zatím netvoří. Tak co dáme dál? Nirvánu a předtím taky novinku od kanadských Nickelback, kde hostuje i kytarista John 5, Rattle the Cage.
1: Radio Rock Zone. Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Skán na titulní stranu Playboye. Vítězka castingu hledáme Playmate Kristýna Anna. Kdo má více sexu? Generace Z nebo zkušení boomeři? Proč se z Evropy stal kontinent seniorů? A proč slavní spisovatelé pili nebo brali drogy? Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Víc

0: Kaufland.
1: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
2: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
3: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: Rammstein je živák Mein Ziel na Rádiu Rock Zone. Je to zároveň pozvánka na 18. hodinu, kdy tady odstartuje další díl našeho pravidelného pořadu Nekonečný koncert. Čeká vás opětovně hodinka výběru z těch nejlepších rockových živáků. No a dnešní díl si dáte s Veronikou. No a když už jsme u té živé muziky, pojďme se podívat rovnou na dnešní koncerty.
1: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Tak tady v Praze můžete vyrazit do Sazazu, zahrajou tam Američani Bearthwood a předskočí jim jejich krajani Kingdom of Giants a taky Kanaděni Silverstein. V paláci Akropolis bělorusko-polská formace Soyuz, v punktu zahrajou Tooth, Phil Minton, Thomas Lane a Axel Dörner. V malostranský besedě slovenská banda Živé kvety, v Kaštanu Dracoons, který tam zároveň pokřtějí desku, v Rockcafé Igloo, Yelling Orangutans a Blond Works a ve skautském institutu Stage Františka a... To je tak všechno. V Ústí nad Labem si můžete dát na tamním zimáku kabáty, v Kopřivnici v kulturním domě Václav Noit Barta a Backback Clan, v Havířově v jazz klubu Záviš, v Plzni pod lampou zahrajou islandský Divine Defilement a předskočí dvě české kapely Enemen Torment a Sumatra Blunt a v Andělovém Music Baru zahrajou Roadhouse. No a nakonec jsem si nechal Brno, tam ve starý pekárně zahrajou ITIT a projekt Suede a v Melodce kapela Zrcadla, která tam zároveň pokřtí svoje album. Je toho hodně, tak si to v klidu můžete projít i na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life a nebo na našich sociálních sítích. Čekají nás Steppenwolf a čekají nás taky Paparouch, Wake Up Colin.
1: Radio Rockzone. Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Je to neuvěřitelné, ale skupina Mango Jerry pořád existuje. Znáte přece jejich hit In the Summertime z roku 1970 a prodalo se o 35 milionů singlů. Ray Dorset, jediný z původních členů, vydal jako Mango Jerry album Undefinable. Je to zajímavá deska, protože každá z písní je v jiném stylu a přesto je v ní znát jednotný autorský rukopis. A my si tohle album Mango Jerry dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak před zprávama ve čtyři ještě v rychlosti doprava. Marku, jak to vypadá v Praze? Ahoj.
2: Ahoj, Šimone, popojíždět budete na pražském okruhu směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Hodně plná je proto i plzeňská D5 před Prahou od Loděnice. Zdržení naberete také na jižní spojce ve směru na Černý most mezi Barandákem a Krčí kvůli nehodě a další koloné mezi Spořilovem a Štěrboholy. Postojíte si taky v Povltavské před Bulovkou ve směru na Troju nebo na D1 ve směru do Brna mezi 15. a 21. kilometrem. Z Global Assistance, Marek.
1: Marku, díky, pozor, aktuálně taky mezi Olomoucí a Lipníkem nad Bečvou na silnici číslo 35 u Velkého újezda. Tam zasahují záchranáři u nehody osobního auta, počítejte s omezením provozu. A na Blanensku mezi Křetínem a Letovicemi na úrovni parkoviště u vodní nádrže havarovalo osobní auto. Místo je průjezdní s opatrností.
0: Radio Rockzone.
3: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
4: Už to bude 5 let?
3: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
4: To má hodnotu tak 6.
3: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
4: A jo.
5: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
11: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
13: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
14: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
13: Jedu ale jen na čerpačku.
14: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
15: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
16: S Rockzonem na DABu i na pálavu se vyhrabu.
17: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone.

0: Kapela Korn Unplugged verze jejich skladby Freak on a Leash, který se zahostovala i zpěvačka z kapely Evanescence Emily. Tak, my máme přesně 16 hodin, přátelé, což znamená, že vás moderátorského křesla znovu zdraví srdečně Šimon Kalousek, příjemný čtvrteční odpoledne a před další muzikou pojďme dát taky další zprávy s Veronikou. Ahoj.
1: Ahoj, no a rovnou se mrkneme, kam dneska večer za muzikou. V pražském klubu Sasazu vystoupí Beartooth a v paláci Akropolis kapela Soyuz a 505 Beat. Ústí nad Labem, potom na zimním stadionu dneska zahrajou Kabáti, no a v Karlových Varech si můžete dát Jamesa Harrise v klubu Pederevsky. Tohle to jsou tipy ode mě, kam můžete zajít a ještě kompletně to máte vypsaný na našich sociálních sítích a nebo na našem webu v sekci Club Life. No a teď už si dáme všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: V Slovensku budou odebírat ženám DNA. Trump musí pustit do Bílého domu novináře a české hokejové hry bude hostit nová arena v Brně. Kriminalisté stále pátrají po matce mrtvého novorozence. Toho našli v kontejneru v Rovensku pod troskami na Semilsku. Tělo dítěte objevili lidé v tříděném odpadu už více než před 2 týdny. Totožnost ženy se ale policistům zatím zjistit nepodařilo. Přímo v obci proto zahájí mimořádný plošný screening a budou odebírat vzorky DNA ženám v určitém věkovém rozmezí. Vyšetřovatelé zároveň detailně vyhodnocují kamerové záznamy ze širokého okolí a čekají na posudky soudních znalců. Obdobný tragický případ řešila policie v Libereckém kraji v roce 2017 v Liberci, tehdy však matku mrtvého dítěte vypátrat nedokázali. Salmonelou na pražské škole způsobila prošlá vejce. Klíčová ingredience uhlířských špaget skončila na talíři žáků v Újezdě nad Lesy 6 dní po minimální trvanlivosti. Potvrdila to mluvčí pražské hygieny Petra Batok.
3: Vejce použitá do pokrmu uhlířské špagety měla datum minimální trvanlivosti do 15. září. V kuchyni však personál zpracoval až 21. září.
1: Kuchařky ve školních jídelnách přitom mohou vajíčka po datu minimální trvanlivosti využít. Proto je a prověřit je ale musí laboratoř. To se ale v jídelně v Újezdě nad Lesy nestalo. Podle hygieniků onemocnilo 250 dětí i dospělých. Zaplnili dokonce pražskou nemocnici na Bulovce, která přestala přijímat další pacienty. Soud Donalda Trumpa zase převezl. Federální soudce totiž zablokoval vypovězení novinářů z Bílého domu, které americký prezident nařídil. Teď naopak musí obnovit CNN, MS Now a Politiku přístup. Prezidentovo původní rozhodnutí bylo podle soudce zřejmě protiústavní. Celý případ musí ale ještě muži paragrafů pořádně prozkoumat. A tak má tohle nařízení zatím jenom omezenou platnost, a to po dobu 14 dnů.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Závěrečný turnaj seriálu Eurohockey Tour české hokejové hry bude v květnu příštího roku hostit nová multifunkční arena v Brně. Turnaj se uskuteční od 6. do 9. května a pro všechny týmy bude generálkou na mistrovství světa v Německu. Čeští hokejisté se předtím představí doma také v listopadu proti Švédsku v pražské O2 areně, no a potom v prosinci proti Finsku v Plzni. Listopadový zápas bude zároveň premiérou nového trenéra repre Zdeňka Motáka. Novinkou v kinech je film Proč bychom se nezabili. Poznejte vesnici, kde se dědí staré křivdy z generace na generaci a kde má nečekaně největší jasno místní výčepní. Pokračuje naše Saša Ptáčková.
4: Vesnici Rozumov už léta ničí válka dvou znesvářených rodin.
5: Tohle to si odneseš!
6: Jsi na mě pyšná?
4: Ne. Jejich potomci se ale tajně milují a kvůli svatbě v televizní show spustí dokonalý chaos.
7: Vezmeš si mě?
4: Vladimiry. Sousedské naschvály tak vyústí v bláznivou komedii plnou nečekaných zvratů.
8: Co je?
9: Maruška mě opustila.
8: Takový Marušek tě ještě
9: obšťastní, oplodní.
8: Opustím moc.
1: A závěrem koukneme na počasí. Zítra bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě je místy slabý déšť. Večer bude v Čechách oblačnosti ubývat. Páteční teploty je 13 až 18 stupňů.
0: Tak to bychom měli. Já děkuji Veronice za zprávy. Po 16. hodině si tady naservírujeme Hollywood Undead, taky Luci a novou rodiny finský Nightwish Planet Hell.
2: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak a po klasice od YouTube Pride in the Name of Love nás v čase 16.20 čekají čerstvý dopravní informace. Začneme Prahou. Marku, ahoj.
2: Ahoj Šimone, hodně plný je Davidský a Bubenešský tunel ve směru na Troju. V obou směrech se zdržíte na jižní spojce mezi Krčí a Barandňákem. Další kolona je u Spořilova nebo u Štěrbohov ve směru na Černý most. Ucpaný je Pražský okruh mezi Zličínem a Ořechem. Pomalu to jede Vekbelské cestou z Hloubětína do Letňan. A popojištět budete i na D1 ve směru do Brna mezi Modleticemi a Mirošovicemi. Z Global Assistance Marek.
1: Marku, děkuju. Já z Prahu ještě s dovolením doplním pozor v ulici Keštvanici u nájezdu na Vilzonku. Havarovaly tam dvě osobní auta. Počítejte s omezením a zdržením kolem 5 minut. Na dálnici D8 na 43. kilometru směrem na Prahu došlo ke střetu nákladního auta s osobním. Kolona se tam zatím netvoří. Na Karvinsku v Orlové v hraniční ulici zasahují záchranáři u nehody dvou osobních aut. Provoz je tam omezen. V Opavě v Kasárenské ulici došlo ke srážce osobního auta s cyklistou. Na místě už zasahují záchranáři. Projíždějte tam s opatrností. A na Blanensku na příjezdu do Senetářova z Kotvrdovic blokuje provoz nehoda dvou osobních aut a zdržení narůstá v obou směrech. Tak všem řidičům šťastnou cestu, jak jinak Red Hot Chili Peppers za pár minut a předtím taky letošní záležitost od kapely Marmouzec Cutback.
0: Radio Rock Zone. Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
5: Jasně, a já budu britská královna.
4: Tak pozor, nový superhybrid BYD do...

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Průměrné teploty aktuálně v Česku na 14 stupních, k tomu povětšinou oblačno až polojasno. V noci na zítřek stejná obloha, na horách se ojediněle objeví přehánky během noci, noční teploty 10 až 6 stupňů. Zítra tedy v pátek bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě územní místy se slabým deštěm a nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů. Pojďme dál, čekají nás Bon Jovi a taky švédská formace Royal Republic, Digging It.
2: Je to neuvěřitelné, ale skupina Mango Jerry pořád existuje. Znáte přece jejich hit In the Summertime z roku 1970 a prodalo se o 35 milionů singlů. Ray Dorset, jediný z původních členů, vydal jako Mango Jerry album Undefinable. Je to zajímavá deska, protože každá z písní je v jiném stylu a přesto je v ní znát jednotný autorský rukopis. A my si tohle album Mango Jerry dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.
3: Are you digging it?

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak pomalu se blížíme k 17. hodině, kdy nás tady čekají další zprávy s Veronikou. Teď ještě rychlej pohled na silnice. Marku, jak to teď vypadá v Praze? Ahoj.
2: Ahoj, Šimone, po nehodě osobáku je uzavřená D4 na 21. kilometru ve směru do Prahy. Policisté odklání dopravu exitem 24. Ucpaný je Pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Pomalu to jde i na D5 před Prahou od Loděnice. Popojíždět budete na jižní spojce směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy a postojíte si ještě v Povltavské od Libně až k tunelům. Z Global Assistance, Marek.
1: Marku, díky, doplním Prahu ještě v Hornoměcholupské ulici před křižovatkou s Hostivařskou. Dva osobáky v sobě, jeden pruh je tam neprůjezdný, čekejte zdržení do 5 minut. A v Dejvicích u křižovatky ulic Jugoslavských partizánů a Rooseveltova došlo k nehodě osobního auta s tramvají, čekejte aktuálně silný provoz. Na trase z Kralovic do Plzně v Plasech havarovaly dvě osobní auta, místo je s opatrností průjezdný jedním pruhem. Na výjezdu z Plzně směrem na Klatově na silnici číslo 27 se srazily dvě osobní auta, zdržíte se ve zhruba kilometr. Koloně a na Českokrumlovsku v Kaplici v Linecké ulici havaroval osobák. Počítejte s omezením, místo je s opatrností průjezdný.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
5: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
11: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Rammstein a jejich Ich Will na rádiu Rockzone. Tak máme přesně 17 hodin, tak se mi to líbí. Od mikrofonu znovu zdraví Šimon Kalousek, příjemný čtvrteční odpoledne. No a vzhledem k tomu, že to uteklo jako voda, tak před náma je poslední společná hodinka pro dnešní den. Pojďme v jejím úvodu dát další zprávy od Veroniky. Ahoj.
1: Ahoj, v pražském Kaštanu vás dneska večer čeká křest alba kapely The Rockoons. V Brně na Starý pekárně zahrají IT a Projekt Sud a v Plzni pod lampou vystoupí Divine Defilement, Animate Torment a Sumatra Blend. Tohle jsou tipy ode mě, kam můžete večer za živou muzikou. Vy ještě můžete mrknout do sekce Club Life na našich webovkách, anebo taky na naše sociální sítě. Je tam to dneska docela dost, tak koukněte. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Lidem od 80 let se asi bude zvyšovat penze o 500 měsíčně. Kalina dostala rekordní trest za korupci ve fotbale a Karel Jarulím je fanouškem Santiho Denny. Seniorům od 80 let by se měla penze zvyšovat každých 5 let o 500 korun měsíčně. Počítá s tím vládní novela zákona o důchodovém pojištění, kterou poslanecká sněmovna v prvním čtení poslala do sociálního výboru. Přilepšit by se měli nově osmdesátníci, devadesátníci a lidé v 95 letech. Zatímco příspěvek v 85 a 100 letech zůstává bez změn. Koalice chce navíc do předlohy vložit jednorázový příspěvek 2000 korun pro všechny důchodce. Od roku 28 chce výrazněji zvedat penze i těm, kteří při důchodu dál pracují. Opozice vládní plán ostře kritizuje jako drahý a nesystémový předvolební dárek a namítá, že by stát měl miliardy raději investovat do nedostatkových terénních sociálních služeb a domovů pro seniory. Brankář Marek Kalina dostal od fotbalové asociace rekordní trest na 20 let a pokutu 500 000 korun. Etická komise sahla po absolutní maximum proto, že gólman manipuloval zápasy systematicky a dlouhodobě. Během 5 let se podílel na ovlivnění nejméně 11 utkání, a to hlavně v dresu třetiligového Zlínska. Od funkcionáře Pavly Bímy inkasoval za cinknuté výsledky desítky tisíc korun na ruku a sám navíc pomáhal organizovat živé sázky. Celý skandál už dříve poslal Zlínsko do nejnižší soutěže a prvoligovou Karvinou stál místo mezi elitou. Případem se zabývá dál i policie, která desítky lidí viní z úplatkářství, podvodu a účasti v organizovaném zločinu. Washington zvažuje další bezprecedentní krok. Jedná se o zákaz vývozu nafty ze Spojených států. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa tak chce snížit ceny paliv po celé Americe. Tohle radikální opatření by ale podle zjištění naší zpravodajky Hedviky Miller mohlo nepříznivě narušit mezinárodní obchod.
3: Plán, který má ulevit peněženkám řidičů v USA, může poškodit celosvětovou ekonomiku. Analytici upozorňují, že zákaz by narušil dodávky nafty v zahraničí. Evropa by musela hledat nové dodavatele, například Asii, a za palivo platit více. Vyšší náklady na dopravu by nakonec zvýšily ceny dováženého zboží po celém světě, včetně Ameriky samotné. Trumpův plán tak vyvolal ostré reakce. Republikáni v kongresu ho podporují, ropné společnosti varují před zdražením paliva po celém světě.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Karel Jarolím je fanouškem Santiho Denny. Bývalý trenér fotbalové repre věří, že španělský kouč vtiskne českému mužstvu zajímavou herní tvář.
4: Abych pravdu řekl, jsem na to moc zvědavej. Dá se říct, že skoro jako i možná natěšenej. Já chci věřit tomu, že tomu vtiskne to, co si myslím, ten španělský fotbal představuje, že to bude mít nějakou tvář.
1: Ne všichni ale sdílejí jeho nadšení. Třeba František Straka si před startem Ligy národů naopak myslí, že vzhledem ke kvalitám současné hráčské generace se ani od tohoto skvělého španělského kouče nedají čekat zázraky. Irští YouTube slaví neuvěřitelných 50 let od svého vzniku. Kapela se dala dohromady v Dublinu v roce 76. Za tu dobu vydala 14 studiových alb, prodala přes 170 milionů nosičů a získala 22 cen Grammy. Mezi jejich největší desky patří do Joshua Tree, Achtung Baby a nebo War. A dobrá zpráva pro fanoušky YouTube, letos připravují nové studiové album, které by mělo vyjít zhruba v půlce listopadu. Navíc už letos vydali 6skladbové mini album Days of Ash, na kterém hostují třeba Ed Sheeran a ukrajinský zpěvák Taras Topolia. 50 let YouTube a tato rocková mašina očividně ještě neřekla svoje poslední slovo. V noci bude oblačno až polojasno, místy mlhy a na horách sem tam přehánky. Teploty klesnou na 10 až 6 stupňů při vyjasnění kolem 4. Zítra bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě místy slabý déšť. Večer bude v Čechách oblačnosti ubývat. Teploty 13 až 18 stupňů.
0: Děkujeme pěkně, po 17. hodině tady zazní Avenged Sevenfold, taky Offspring a jako otvírák si dáme Kabáty a Šamana.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Klasika ze 60. let od legendární kapely The Who na rádiu Rock Zone My Generation.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Teď ale pojďme na silnice 1720. Marek nám prozradí, jak to jede v Praze. Ahoj.
2: Ahoj Šimone, dlouhé zdržení naberete na pražském okruhu cestou z letiště na D1 mezi Zličínem a Ořechem. Boural se ve Strakonické vesměru z centra u Velké Chuchle. Do kolony vjedete u Barandovského mostu. Po pojíždět budete na jižní spojce směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy. Plná je i východní část Prahy mezi Černým mostem a Štěrboholy. A o nic lepší to není ani v Povltavské vesměru na Troju v úseku od Libně až k tunelům. Z Global Assistance, Marek.
0: Marku, děkuju. Na dálnici D1 v koloně na 194. kilometru v Brně směrem na Vyškov se v pravém pruhu srazily dva nákladňáky a zdá se, že zdržení bude dál narůstat. V Pardubicích na Sukově třídě se srazily dvě osobní auta, čekejte tam zdržení. Dvě osobní auta bouraly taky v Liberci v Balcký ulici, nehodu šetří policie. Srážka dvou osobních aut je hlášená taky ze Zlína z ulice Karolíny Světlé, projíždí se tam s omezením. No a dvě osobní auta v sobě taky v Brně v křižovatce ulic Sokolova Něvkovského, očekávejte tam silný provoz. Tak pojďme dál, čekají nás AC/DC a taky letošní věc od kapely The All American Rejects, Clothesline.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
5: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
6: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: Legendární Led Zeppelin nám předvedli živou verzi svého hitu Immigrant Song, no a celá hodinka živáků vás samozřejmě čeká už o 6 v našem pravidelném pořadu Nekonečný koncert, který si dneska dáte s Veronikou Kuželkovou. Ode mě ještě Bruce Springsteen a nebo taky kanadský Nickelback High Time už za chvíli.
1: Radio Rock Zone.
2: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Rocková opera Antigona slaví 20. narozeniny. Popřejte ji spolu s námi v sobotu 26. září od 18 hodin v divadle Rock Opera Praha. Slavte s námi rockopera.cz.
3: Je to neuvěřitelné, ale skupina Mango Jerry pořád existuje. Znáte přece jejich hit In the Summertime z roku 1970 a prodalo se o 35 milionů singlů. Ray Dorset, jediný z původních členů, vydal jako Mango Jerry album Undefinable. Je to zajímavá deska, protože každá z písní je v jiném stylu a přesto je v ní znát jednotný autorský rukopis. A my si tohle album Mango Jerry dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 17.43, rozloučíme se pohledem na dopravu. Marek z Globalu nám řekne, jak to jede v Praze. Ahoj.
2: Ahoj Šimone, dlouhé kolony jsou na pražském okruhu směrem od letiště na D1 mezi Zličínem a Ořechem. Naproti tomu nehoda u Velké Chuchle směrem na Zbraslav už provozu nebrání a kolona se konečně rozjela. Ucpaná je ale východní část pražského okruhu mezi D11 a Štěrboholy. Hodně plná je Liberecká a Poltavská ve směru k tunelům. V Holešovičkách u Bovky navíc došlo k nehodě. A další nehoda komplikuje provoz na pražském okruhu před Jesenicí směrem na letiště. Do kolony vyjedete u Modletic. Z Global Assistance Marek.
1: Marku, díky. Přidám ještě Prahu 5. Pod Bělohorský ulici srazilo osobní auto chodce. Na místě jsou záchranáři, očekávejte silný provoz. Na Liberecku v Českém Dubu v ulici 6 domy se srazily dvě osobní auta a na trase z Kolína na Kutnou horu u odbočky na Hlízov blokuje provoz nehoda. Kolona má přes 3 km. S kratším zdržením počítejte i v protisměru. No tak jo, přátelé, ode mě je to pro dnešek všechno. Já Šimon Kalousek se loučím. Popřeju vám krásný zbytek čtvrtka. Od 6 už s váma Veronika Kuželková a naše pravidelný pořady Nekonečný koncert. Hrajeme na přání, no a my si to spolu dáme zase zítra klasicky od 2 odpoledne. Do té doby čus.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
9: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
10: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707 nebo piš nahrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone.
11: Muzika na tělo.

0: Kapela Depeche Mode nás na rádiu Rock Zone pomalu, ale jistě doprovodila k 18. hodině. Já, Veronika, vám teď už pro změnu od mikráku přeju krásný podvečer. Máme čtvrtek 24. září 26. Svátek dneska slaví Jaromír, Jaromíra, Mercedes, Griselda a taky Terence. Takže tyhle ty veselý partičce přeju všechno nejlepší k svátku. Vy, jestli jste ještě žádnýmu z nich nepopřáli a někoho takového znáte, tak byste to měli napravit. No a koukneme, kam večer za živou muzikou. Pokud jste z Prahy nebo jste dneska v Praze, tak v Rock Café zahrajou Stage J a Františka. V brněnský Melodce pak nás čeká křest desky kapely Zrcadla. V Černošicí v klubu Kino vystoupí Aaron Brooks s Karolínou Koreckou. No a v Kladně v Poldovce zahraje Václav Mildorf s hostem Jacobem Brunem. Kompletní výčet všeho, co se dneska kde hraje, tak najdete u nás na webovkách sekci Club Life. No a teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Chystá se revoluce v přijímačkách na střední. Rusové prý chystají útoky na západní Evropu a české hokejové hry bude hostit nová arena v Brně. Ministerstvo školství chystá velkou revoluci v přijímačkách na střední školy. Podle plánu vlády by žáci od roku 29 psali jednotné cesty Cermatu ještě před podáním samotných přihlášek. Konkrétní obory by si tak deváťáci vybírali až ve chvíli, kdy budou přesně znát své bodové výsledky, což má zamezit zbytečnému taktizování a strachu z neúspěchu. Zkoušky by nově museli skládat úplně všichni žáci, tedy i zájemci o nematuritní učební obory. Ministerstvo návrh řeší s experty a řediteli škol. Sporným bodem zůstává místo konání testů. Zatímco úřad zvažuje jejich psaní přímo na základních školách, zástupci středních škol se obávají možného ovlivňování výsledků a trvají na zachování zkoušek ve svých budovách. Prezident Petr Pavel pokračuje ve své americké cestě. Svůj poslední pracovní den ve Spojených státech tráví ve státě Nebraska. Z New Yorku s ním přiletěla i naše kolegyně ze zpravodajského serveru iDnes.cz Veronika Pithardová.
2: Dobrý den. Jako první zavítal do sídla Národní gardy Nebrasky, kde tedy zahrála česká a americká hymna. Petr Pavel dostal symbolický dar dýmku míru, která má nejen symbolizovat tu mírovou cestu, ale i vzájemnou spolupráci Česka a Nebrasky, která má poměrně dlouhou historii, a to hlavně to se týče oblasti letectví. Konkrétně momentálně čeští piloti se tady budou učit tankovat za letu. Dnešní program ještě je dál docela nabitý. Petr Pavel ještě zavítá na univerzitu, kde bude debatovat se studenty a setká se i s guvernérem státu Nebraska. Z Nebrasky Veronika Pithardová, iDnes.cz.
0: Rusko chystá dronové útoky v Evropě. Míří prý na státy ve Středomoří. Americká tajná služba CIA před touto hrozbou varovala vlády Španělska, Francie a Itálie. Moskva podle zjištění rozvědky plánuje odpalovat bezpilotní letouny přímo z moře, ukryté v nákladních kontejnerech na lodích své stínové flotily. Cílem má být vyvolání strachu ve společnosti a posílení pro ruských radikálních stran před volbami, které všechny tři země čekají příští rok. Francouzský prezident Emmanuel Macron už v reakci na varování nařídil zpřísnit ochranu klíčové infrastruktury i zbrojních podniků.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Závěrečný turnaj seriálu Euro Hockey Tour české hokejové hry bude v květnu příštího roku hostit nová multifunkční arena v Brně. Turnaj se uskuteční od 6. do 9. května a pro všechny týmy bude generálkou na mistrovství světa v Německu. Čeští hokejisté se předtím představí doma také v listopadu proti Švédsku v pražské O2 aréně a v prosinci proti Finsku v Plzni. Listopadový zápas bude zároveň premiérou nového trenéra repre Zdeňka Motáka. Dlouho očekávaný živák německých Rammsteinů z Mexika dorazí už v listopadu. Koncertní film Life in Mexico City zachycuje tři vyprodané koncerty z roku 2022, které dohromady navštívilo téměř 200 tisíc lidí. Do českých kin dorazí už 4. listopadu, zatím jenom na několik dní. Od 20. listopadu pak bude záznam dostupný také v několika formátech, včetně limitovaných sběratelských edic. Film natočil režisér Paul Dugdale.

0: Zítra bude oblačno i zataženo, na severu a severovýchodě místy slabý déšť, večer bude v Čechách oblačnosti ubývat, teploty 13 až 18 stupňů. To byly zprávy, počasí, máme 18 hodin, 4 minuty, no a teď už nás na rádiu Rock Zone čeká hodinka plná živáků na vaše těla. Tak jdem na věc.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

a pastime activity. The toxicity of

play this next part. Actually, after we play this next part,

0: Everlong od Foo Fighters nám právě dohrává v hodině živáku na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No a teď je nejvyšší čas mrknout na dopravu a to ví nejlíp Marek z Global Assistance. Čau Máro, tak co, jak to vypadá?
2: Ahoj Verčo, hezký večer. Po nehodě osobáku je stále uzavřená D4 na 21. kilometru ve směru do Prahy. Policisté odklání dopravu na exitu 24, kde se vytvořila více než kilometrová kolona. Pořád se popojíždí na Pražském okruhu směrem od letiště na D1 mezi Zličínem a Ořechem. Boudalo se pak před Jesenicí na 79. kilometru ve směru na letiště. Kolona se táhne od Modletic. A na jižní spojice směrem na Černý most se zdržíte před sjezdem na Chorov kvůli nehodě. Z Global Assistance, Marek.
0: Tak jste to slyšeli, Máro, já ti moc děkuju, vy všichni jezděte opatrně, no a my pokračujeme v hodině živáků na rádiu Rock Zone. Připravila jsem si tady pro vás kapelu Kiss Muse, kapelu Green Day, no a teď už za chvilku Bryan Adams a jeho Summer of 69.
1: Rádio Rock Zone.
3: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Skán na titulní stranu Playboye. Vítězka castingu hledáme Playmate Kristýna Anna. Kdo má více sexu? Generace Z nebo zkušení boomeři? Proč se z Evropy stal kontinent seniorů? A proč slavní spisovatelé pili nebo brali drogy? Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 000 bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
7: Ze všech songů na světě máš jeden, který bys chtěl slyšet právě teď. Tak na něj nečekej. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na rádiu Rock Zone.

Je to neuvěřitelné, ale skupina Mango Jerry pořád existuje. Znáte přece jejich hit In the Summertime z roku 1970 a prodalo se o 35 milionů singlů. Ray Dorset, jediný z původních členů, vydal jako Mango Jerry album Undefinable. Je to zajímavá deska, protože každá z písní je v jiném stylu a přesto je v ní znát jednotný autorský rukopis. A my si tohle album Mango Jerry dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Kapela Kiss a jejich živák Rock and Roll All Night právě to teď dohrává na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: No a když už tu máme tu hodinu plnou živáků na Rock Zone, tak kouknem, kam dneska večer můžete zajít na nějaký ten živák vy osobně. V Praze můžete třeba vyrazit do Sasazu, na Birtu, do paláce Akropolis, na Sajus 505 a Fabie, nebo do malostranské besedy na Živé kvety. V Rokafečku zahraju Stagey a Františka a v Kaštanu vás čeká křes alba kapely The Raccoons. V Brně na Maloce proběhne křes desky Zrcadla, no a ve Starý pekárně zahrají IT a Projekt Sud. V Plzni pod lampou vystoupí Divine Defiant a taky Sumatra Blend. Zatímco v Ústí na Zimáku zahrajou Kabáti. No a pokud jste z Černošic, tak v klubu Kino vás čeká Aaron Brooks s Karolínou Koreckou. Kompletní seznam všech koncertů najdete na rockzone.cz, konkrétně v sekci Club Life, nebo na našich sociálních sítích. No, 18 hodin 37 minut vy posloucháte rádio Rock Zone a konkrétně hodinku plnou živáků. Tak jdem na další.
1: Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
1: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
2: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
1: Prosím, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
7: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Poslední živák nám právě dohrál na rádiu Rock Zone, a to v podání kapely Queen. Takže hodina plná živáků je za náma. Máme 18 hodin 58 minut k tomu. Jenom připomenu, že máme čtvrtek 24. září 2026. To znamená druhý podzimní den. Podle toho to tak dneska venku i vypadá, protože opravdu jako prší a hodně se pochladilo, ale o víkendu zase bude papí léto, takže se máme na co těšit. Svátek dneska slaví jaro, takže všechno nejlepší všem jardům mírům, podle toho, jak si říkáte. Kam vyrazit večer za živou muzikou? Toť otázka. V Černošicích Aaron Brooks s Karolínou Koreckou v Klapkyně na Melodce dneska křtějí zrcadla svoji desku. No a v Brně ve Starý pekárně dneska vystoupí ITIT a Proxeed. A v Anděl Music Baru nás čeká v rámci Plzně Roadhouse. Tohle jsou tipy ode mě, vy ještě koukněte k nám na webovky do sekce Club Life nebo na naše sociální sítě. Máte tam výčet toho, kde všude se dneska hraje a je tam toho opravdu hodně. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Kalina dostal rekordní trest za korupci ve fotbale. Obyvatele Teplic budou až do neděle bez teplé vody a tenistky se o finále poháru utkají se Španělkami. Brankář Marek Kalina dostal od fotbalové asociace rekordní trest na 20 let a pokutu 500 000 korun. Etická komise sáhla po absolutní maximum, protože golman manipuloval zápasy systematicky a taky dlouhodobě. Během 5 let se podílel na ovlivnění nejméně 11 utkání, a to hlavně v dresu třetiligového Zlínska. Od funkcionáře Pavla Bímy inkasoval za cinknuté výsledky 10 000 korun na ruku a sám navíc pomáhal organizovat živé sázky. Celý skandál už dříve poslal Zlínsko do nejnižší soutěže a prvoligovou Karvinou stal místo mezi elitou. Případem se dál zabývá i policie, která desítky lidí viní z úplatkářství, podvodů a účasti v organizovaném zločinu. Obyvatele Teplic budou až do neděle bez teplé vody. Důvodem jsou netěsnosti potrubí v areálu elektrárny Ledvice. Ta je pro podkrušnohorské město klíčový dodavatel, pokračuje reportér Dušan Valenta.
2: Havárii jinak než přerušením dodávky nelze odstranit. V Teplicích proto musí zvládnout víkend bez teplé vody. Výpadek nepocítí pouze rodinné domy s vlastními kotly nebo bojlery a areál nemocnice a městských lázní. V podkrušnohorském městě ještě nezačala topná sezóna. Je teplo a nebyly splněny podmínky stanovené vyhláškou. Nemusí se tak řešit, jak v domech zajistit náhradní vytápění.
0: Washington zvažuje další bezprecedentní krok. Jedná se o zákaz vývozu nafty ze Spojených států. Administrativa prezidenta Trumpa tak chce snížit ceny paliv po celé Americe. Tohle radikální opatření by ale podle zjištění naší zpravodajky Hedviky Miller mohlo nepříznivě narušit mezinárodní obchod.
3: Plán, který má ulevit peněženkám řidičů v USA, může poškodit celosvětovou ekonomiku. Analytici upozorňují, že zákaz by narušil dodávky nafty v zahraničí. Evropa by musela hledat nové dodavatele, například Asii, a za palivo platit více. Vyšší náklady na dopravu by nakonec zvýšily ceny dováženého zboží po celém světě, včetně Ameriky samotné. Trumpův plán tak vyvolal ostré reakce. Republikáni v kongresu ho podporují, ropné společnosti varují před zdražením paliva po celém světě.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: České tenistky zítra zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále narazí na tvrdém povrchu v Shenzhenu na Španělsko. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla hrát i finalistka londýnského Grand Slamu Karolína Muchová. Zápas začíná v 11 hodin dopoledne našeho času. Výběr kapitánky Barry Strýcové postoupil mezi nejlepší čtveřici díky úternímu vítězství nad Velkou Británií 2-0. Česky se do semifinále dostaly po 3 letech a mohou se probojovat do finále po 8 letech, když soutěž naposledy ovládly. U2 se dočkají velké pocty. 50 let od vzniku téhle legendární kapely se objeví na minci. Ta bude mít hodnotu 2 eur a jako poctu partičce z Dublinu je vydá irská centrální banka, co by sběratelský předmět. Prodávat se bude od zítra, tedy od pátku 25. září a nepůjde do běžného oběhu. Podle vyjádření banky hudba a koncerty YouTube inspirují generace posluchačů po celém světě už desítky let. No a takovou poctu si prostě zaslouží. Zítra bude oblačno až zataženo na severu a severovýchodě místy slabý déšť, večer bude v Čechách oblačnosti ubývat. Páteční teploty mezi 13 až 18. Máme 19 hodin, 2 minuty k tomu, no a to znamená, že je tady vaše oblíbený hraní na přání. Takže mi pište na hrajeme@rockzone.cz. Já se budu moc těšit. Posloucháte Rádio Rockzone a od Mikrákova zdraví Veronika.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Tak, to byly Horkýže Slížek, Bernardín na rádiu Rockzone. No a vzhledem k tomu, že hrajeme tuhle hodinu na přání, tak tu teď mám něco pro Tomáše. Ten si přeje od Spin Doctors to Princess. Prej ideální song na zvednutí nálady během práce. Tomáši, tak ať ti ta práce jde pěkně od ruky. No a díky, že posloucháš právě Rockzone.

Tak a teď v rámci hraní na přání na rádiu Rock Zone jedno přání pro Romanu. Ta si vybrala i CDC Flick of the Switch, protože je to přesně ten druh roku, který prostě dneska chyběl. Romčo, tak tady to je a vy mi pište na hrajeme@rockzone.cz, ať vám taky zahraju.

Dublinští U2 a jejich Street of Dreams právě dohráli na rádiu Rock Zone v 19 hodin 21 minut. No a to znamená, že tady máme hodinku, kde tady hrajou na vaše přání. No a teď samozřejmě nemůže chybět ani přání pro našeho věrného posluchače Tomáše Adama. Ten si dneska poručil Scorpions a jejich Wind of Change. Tome, díky, že nás takrát ladíš. No a teď už pojďme na tu tvoji oblíbenou pecku z dílny legendární Metallica.

0: Rádio Rock Zone.
1: Muzika na tělo.
2: Je to neuvěřitelné, ale skupina Mango Jerry pořád existuje. Znáte přece jejich hit In the Summertime z roku 1970 a prodalo se o 35 milionů singlů. Ray Dorset, jediný z původních členů, vydal jako Mango Jerry album Undefinable. Je to zajímavá deska, protože každá z písní je v jiném stylu a přesto je v ní znát jednotný autorský rukopis. A my si tohle album Mango Jerry dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.
3: 19.30, to znamená přesně půlka našeho hraní na vaše přání na rádiu Rock Zone. Teď tady máme písničku pro našeho Roberta Janáka. No a tohle bych možná si neměla říkat, ale Roba mám opravdu moc ráda, takže mě vždycky moc potěší, když mi napíše. No a tentokrát si vybral Beastie Boys, a to konkrétně jejich Sabotáž. No a Rob mě tady trošku nachytřil, protože tohleto prej byl kdysi v hitparádách fakt hit a klip je prej ještě povedenější než song. Takže díky Robe za info a jestli někde popíš to svoje oblíbené pivko, tak si dej jedno i za mě. A teď si užij tuhle pecku.

0: Radio Rock Zone.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
3: Jasně, a já budu britská královna.
2: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
3: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
3: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
2: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespane, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
8: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Linkin Park právě dohrála na rádiu Rock Zone v 19 hodin 39 minut. No a teď si dáme Lennyho Kravice a jeho I Belong to You. Tenhle ten song je Hugovi, který prej potřebuje zvednout náladu. Hugo, tak snad ti tato krásná věc udělá radost a trochu ti tu náladu zvedne.

Tak tohle byl živák od Lynyrd Skynyrd, a to konkrétně Sweet Home Alabama. Tuhle písničku jsem loni mohla slyšet naživo taky, nevím, jestli jste byli na jejich koncertě, ale byli opravdu hodně dobrý. No a teď už tady máme pomalu, ale jistě jedno z posledních přáníček, možná vlastně už úplně poslední. Když jsem tady hrála celou hodinu na vaše přání, hele, na koho to nevyšlo dneska, napište mi i zítra, protože zítra tady budu taky hrát na vaše přání od 7 do 8, tak jak jsme zvyklí. No a teď mi napsala Naďa, ať jí zahraju její oblíbenou Tarju. Výběr songu prej nechá na mě, no tak Naďo, já teda doufám, že se ti zrovna touhletou konkrétní trefím do vkusu. Tak jdem na Tarju.

0: Hit Crazy v podání kapely Aerosmith právě to dohrálo teď na rádiu Rock Zone v 19 hodin 57 minut přesně. Já ještě dneska naposledy připomenu, že máme čtvrtek 24. září, to znamená máme druhý podzimní den. Podle toho to taky venku vypadá, podzim prostě začal. Po víkendu teda ale bude babí léto, to bude fakt jako pěkný, takže to si ještě užijeme trošku sluníčka. Svátek dneska slaví Jaromír, takže ještě naposledy Jardomíro. Všechno nejlepší. No a než se vrhneme na další muziku a taky samozřejmě předtím ještě na ty zprávy, že jo, tak připomenu, že kompletní výčet všech koncertů, který se hrajou v daný den, najdete u nás na webu v sekci Club Life a to samý platí o našich sociálních sítích. Tam máte i jiný zajímavosti z hudebního světa. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Ministr Rakušan chce jednání o bezpečnostní situaci. Na Sněžce je sníh a Kolosum v Římě zůstane po tragickém úmrtí zavřené i v pátek. Šéf opozičních starostů Vít Rakušan se znovu obrátil na premiéra Andreje Babiše. Vyzval ho k mimořádnému jednání všech parlamentních stran o bezpečnostní situaci. Vláda by podle něj měla opozici otevřeně informovat o poznacích tajných služeb a o tom, jak se Česko připravuje na hrozby kybernetických a hybridních útoků. Rakušan zároveň kabinet kritizoval za zrušení klíčových komunikačních týmů a i za to, že po odchodu Hynka Komuníčka stále neobsadil post poradce pro národní bezpečnost. Premiér Babiš ale zvláštní zkoušku lídru odmítl a vzkázal, že vláda bere veškerá rizika vážně a postupuje koordinovaně přes Bezpečnostní radu státu. Rakušanovi doporučil vzít standardní parlamentní cestu a téma otevřít na jednání sněmovního bezpečnostního výboru. Na Sněžce dneska sněžilo. Do Česka tak na nejvyšší vrchol dorazil první sníh. Meteoroložka Dagmar Honcová ale zklamala všechny, kteří se těší na rychlou lyžovačku.
2: Sněhové vločky velmi rychle ostávají, protože teplota na vrcholku se pohybuje nad bodem mrazu, i když, jak je větrno v těch přehánkách, tak pocitová teplota už klesá pod bod mrazu.
0: Dnešek přinesl na naše území poslední srážky tohoto týdne. Zítra během víkendu by už pršet nemělo. Během volné soboty a neděle a pondělka nás čeká hodně slunce a taky příjemné teploty okolo 20. Kolosium v Římě zůstane po úmrtí dělníka zavřené i v pátek, jak informovala agentura Reuters. Nejnavštěvovanější italská památka je již 2 dny mimo provoz na znamení solidarity s rodinou 22-letého Morettiho. Ten v noci na středu zahynul po pádu z výšky přibližně 10 metrů. Mladík pracoval na instalaci nového osvětlení Kolosea. Rozhodnutí, kdy bude starořímská arena opět zpřístupněna, bude záležet na výsledcích vyšetřování a taky na tom, zda to umožní psychický stav zaměstnanců.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: A teď jedna rychlá ze světa sportu. Čeští kajakáři a kanoisté získali na mistrovství Evropy ve vodním slalomu stříbrné medaile, a to v závodech hlídek. Na trati v italské Ivre je dnes schodně porazila jen trojice z Francie. Více než 100 hodin dosud neslyšených nahrávek Oasis míří do aukce. Archiv z nejslavnější éry kapely obsahuje 63 kompletních koncertů, záznamy zkoušek, soundcheků i neformálních rozhovorů Liama Gallaghera a Noela Gallaghera. Nahrávky vznikaly přímo ze zvukového pultu v letech 94 až 99. Celá kolekce má odhadovanou hodnotu 1,6 milionů liber. No a dražit se bude 3. října. Součástí aukce jsou i originální setlisty, tour itineráře a taky kytara Epiphone. No a závěrem koukneme na počasí. V noci bude oblačno až polojasno, místy mlhy a na horách ojediněle přehánky. Teploty klesnou na 10 až 6 stupňů a při vyjasnění bude kolem 4. Zítra bude oblačno až zataženo na severu a severovýchodě, místy slabý déšť. Večer bude v Čechách oblačnosti ubývat. Páteční teploty čekejme 13 až 18 stupňů. 20 hodin, 2 minuty k tomu. No a my se vrhneme na rádio Rock Zone, jak naším dobrým zvykem, na nějakou pořádnou muziku. No a teď tady mám třeba pro vás Kabáty a jejich Calamity Jane, tak jdem na věc.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: To byl David Bowie na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Na D1 směrem z Brna do Vyškova havarovala dvě osobní auta kolem 205. kilometru. Kolona tam má něco kolem půl kilometru. V Praze na Letný v ulici Milady Horákový se u odbočky do Letenského tunelu srazilo auto s autobusem. Jeden pruh je tam neprůjezdný a provoz fakt silný. Na jižní spojce u odbočky na Průmyslovou směrem na Černý most blokuje provoz nehoda dvou aut. Kolona se tvoří od Zahradního města a po pojíždě se i v protisměru od Běchovic. No a na Semilsku u Jilemnice směrem na Horní Branou zasahují záchranáři u nehody osobního auta. Počítejte tam s omezením. Tak jezděte opatrně, šťastnou cestu, no a nejlíp se jezdí s Rock Zonem, takže nás dlaďte dál.
2: Ze všech songů na světě máš jeden, který bys chtěl slyšet právě teď. Tak na něj nečekej, objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

Je to neuvěřitelné, ale skupina Mango Jerry pořád existuje. Znáte přece jejich hit In the Summertime z roku 1970 a prodalo se o 35 milionů singlů. Ray Dorset, jediný z původních členů, vydal jako Mango Jerry album Undefinable. Je to zajímavá deska, protože každá z písní je v jiném stylu a přesto je v ní znát jednotný autorský rukopis. A my si tohle album Mango Jerry dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Přes noc bude oblačno až polojasno, místy čekejme mlhy, na horách sem tam nějaký ty přehánky, teploty klesnou na 10 až 6 stupňů při vyjasnění, bude jenom kolem 4. Zítra bude oblačno až zataženo na severu a severovýchodě, místy slabý déšť, večer bude v Čechách oblačnosti ubývat. Páteční teploty 13 až 18 stupňů. Přátelé, kamarádi, já se s váma pro dnešek loučím ve 20 hodin 35 minut na rádiu Rock Zone. Vy ale poslouchejte dál, no a uslyšíme se zase zítra, tak čus.
0: Kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Radio Rock Zone.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Salmonelu na pražské škole způsobila prošlá vejce. Washington zvažuje zákaz vývozu nafty a české hokejové hry bude hostit nová arena v Brně. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Ceny pohonných hmot příští dnech dál porostou a nafta může prolomit hranici 50 korun za litr. Benzín pak podle analytiků překoná 46 korun. Ceny nafty se tak dostávají na absolutní rekordy z března 2022 a zdražování žene nahoru napjatá mezinárodní situace i drahá velkoobchodní ropa. Skokový růst cen má od 1. října přibrzdit stát. Vláda znovu zavede cenové stropy s pevnou marží pumpařů a zároveň sníží spotřební daň na naftu o necelé 2 koruny. Tento krok by mohl zlevnit diesel až o 2 koruny 35 haléřů za litr, pokud úsporu nesmaže další zdražování na světových trzích. U benzínu spotřební daň zůstává beze změny. Salmonelu na pražské škole způsobila prošlá vejce. Klíčová ingredience uhlířských špaget skončila na talíři žáků v Ujezdě nad Lesy 6 dní po minimální trvanlivosti. Potvrdila to mluvčí pražské hygieny Petra Batouk.
2: Vejce použitá do pokrmu uhlířské špagety měla datum minimální trvanlivosti do 15. září. V kuchyni však personál zpracoval až 21. září.
1: Podle hygieniků onemocnilo 250 dětí a dospělých. Zaplnili dokonce pražskou nemocnici na Bulovce, která přestala přijímat další pacienty. Washington zvažuje další bezprecedentní krok. Jedná se o zákaz vývozu nafty ze Spojených států. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa tak chce snížit ceny paliv po celé Americe. Tohle radikální opatření by ale podle zjištění naší zpravodajky Hedviky Miller mohlo nepříznivě narušit mezinárodní obchod.
3: Plán, který má ulevit peněženkám řidičů v USA, může poškodit celosvětovou ekonomiku. Analytici upozorňují, že zákaz by narušil dodávky nafty v zahraničí. Evropa by musela hledat nové dodavatele, například Asii, a za palivo platit více. Vyšší náklady na dopravu by nakonec zvýšily ceny dováženého zboží po celém světě, včetně Ameriky samotné. Trumpův plán tak vyvolal ostré reakce. Republikáni v kongresu ho podporují, ropné společnosti varují před zdražením paliva po celém světě.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Závěrečný turnaj z seriálu Euro Hockey Tour české hokejové hry bude v květnu příštího roku hostit nová multifunkční arena v Brně. Turnaj se uskuteční od 6. do 9. května a pro všechny týmy bude generálkou na mistrovství světa v Německu. Čeští hokejisté se předtím představí doma také v listopadu proti Švédsku v pražské O2 areně a v prosinci proti Finsku v Plzni. Listopadový zápas bude zároveň premiérou nového trenéra repre Zdenka Motáka. Máme oblačno až polojasno, místy čekejme mlhy a na horách ojediněle zaprší. Teploty klesnou na 10 až 6 stupňů při vyjasnění až ke 4. V pátek bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě místy slabý déšť. Večer bude v Čechách oblačnosti ubývat. Páteční teploty 13 až 18 stupňů.
0: Rock Zone, muzika na tělo.

neuvěřitelné, ale skupina Mango Jerry pořád existuje. Znáte přece jejich hit In the Summertime z roku 1970 a prodalo se o 35 milionů singů. Ray Dorset, jediný z původních členů, vydal jako Mango Jerry album Undefinable. Je to zajímavá deska, protože každá z písní je v jiném stylu a přesto je v ní znát jednotný autorský rukopis. A my si tohle album Mango Jerry dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Český státní dluh je horší, než se čekalo. Platy vrcholných politiků možná zastaví růst a Karel Jarolím je fanouškem Santiho Denny. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Český státní dluh je horší, než se čekalo. Na dluhovou brzdu můžeme podle Národní rozpočtové rady narazit oproti původním předpokladům už o 3 roky dřív. Odborníci to předpovídají na rok 2034. Viní z toho rozvolnění rozpočtové politiky. Předseda rozpočtové rady Mojmír Hampl tvrdí, že se veřejné finance odvrátily od cesty úspor.
2: Rok 2025 byl na nějakou dobu posledním rokem, kdy existovala snaha o konsolidaci veřejných rozpočtů. Každý další rok, který nás teď bude čekat, bude rokem, ve kterém budeme rekord veřejného dluhu k HDP překonávat dál a dál.
1: Národní rozpočtová rada tak vládě doporučuje přijmout konsolidační opatření. Bez nich se totiž naše zadlužení bude zvyšovat. Už teď přitom dosahuje téměř půlky hrubého domácího produktu. Platy vrcholných politiků možná nebudou v příštích letech růst. Poslanecká sněmovna v úvodním kole podpořila koaliční návrh na jejich zmražení až do roku 2030. Ten se týká prezidenta, ministrů a zákonodárců, nikoli však soudců. Opozice v čele se STAN, ODS, Lidovci a TOP 09 ale zablokovala zrychlené schválení novely hned v prvním čtení a označila krok za čistý populismus, který po skončení platnosti přinese jen skokové zdražení platů o 30%. Předseda sněmovny Tomio Okamura naopak hájí úsporu desítek milionů korun s tím, že příjmy politiků nesmí být odtržené od reality běžných občanů. Předlohu teď čeká projednání ve výborech a je téměř jisté, že do konce letošního roku začít platit nestihne. Soud Donalda Trumpa zase převezl. Federální soudce totiž zablokoval vypovězení novinářů z Bílého domu, které americký prezident nařídil. Teď naopak musí obnovit CNN, MS Now a Politiku přístup. Prezidentovo původní rozhodnutí bylo podle soudce zřejmě protiústavní. Celý případ muzeí ale ještě může paragrafů pořádně prozkoumat. A tak má tohle nařízení zatím jenom omezenou platnost, a to po dobu 14 dnů.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Karel Jarolím je fanouškem Santiho Denny. Bývalý trenér fotbalové repre věří, že španělský kouč vtiskne českému mužstvu zajímavou herní tvář.
3: Bych pravdu řekl, jsem na to moc vydavej. Dá se říct, že skoro jako i možná natěšenej. Já chci věřit tomu, že tomu vtiskne to, co si myslím, ten španělský fotbal představuje, že to bude mít nějakou tvář.
1: Ne všichni ale sdílejí jeho nadšení. Třeba František Straka si před startem Ligy národů naopak myslí, že vzhledem ke kvalitám současné hráčské generace se ani od tohoto skvělého španělského kouče nedají čekat zázraky. Máme oblačno až polojasno, místy mlhy. Teploty klesnou na 10 až 6 stupňů a při vyjasnění bude kolem 4. Pátek bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě místy slabý déšť. Večer bude v Čechách oblačnosti ubývat. Páteční teploty 13 až 18 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.
1: Now, for their second and final appearance at the Beacon Theater, please welcome the Rolling Stones.
2: Setlist. Okay, first song.

Je to neuvěřitelné, ale skupina Mango Jerry pořád existuje. Znáte přece jejich hit In the Summertime z roku 1970 a prodalo se o 35 milionů singlů. Ray Dorset, jediný z původních členů, vydal jako Mango Jerry album Undefinable. Je to zajímavá deska, protože každá z písní je v jiném stylu a přesto je v ní znát jednotný autorský rukopis. A my si tohle album Mango Jerry dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Salmonelu na pražské škole způsobila prošlá vejce. Washington zvažuje zákaz vývozu nafty a české hokejové hry bude hostit nová arena v Brně. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Ceny pohonných hmot příští dnech dál porostou a nafta může prolomit hranici 50 korun za litr. Benzín pak podle analytiků překoná 46 korun. Ceny nafty se tak dostávají na absolutní rekordy z března 2022 a zdražování žene nahoru napjatá mezinárodní situace i drahá velkoobchodní ropa. Skokový růst cen má od 1. října přibrzdit stát. Vláda znovu zavede cenové stropy s pevnou marží pumpařů a zároveň sníží spotřební daň na naftu o necelé 2 koruny. Tento krok by mohl zlevnit diesel až o 2 koruny 35 haléřů za litr, pokud úsporu nesmaže další zdražování na světových trzích. U benzínu spotřební daň zůstává beze změny. Salmonelu na pražské škole způsobila prošlá vejce. Klíčová ingredience uhlířských špaget skončila na talíři žáků v Újezdi nad Lesy 6 dní po minimální trvanlivosti. Potvrdila to mluvčí pražské hygieny Petra Batouk.
2: Vejce použitá do pokrmu uhlířské špagety měla datum minimální trvanlivosti do 15. září. V kuchyni však personál zpracoval až 21. září.
1: Podle hygieniků onemocnilo 250 dětí a dospělých. Zaplnili dokonce pražskou nemocnici na Bulovce, která přestala přijímat další pacienty. Washington zvažuje další bezprecedentní krok. Jedná se o zákaz vývozu nafty ze Spojených států. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa tak chce snížit ceny paliv po celé Americe. Tohle radikální opatření by ale podle zjištění naší zpravodajky Hedviky Miller mohlo nepříznivě narušit mezinárodní obchod.
3: Plán, který má ulevit peněženkám řidičů v USA, může poškodit celosvětovou ekonomiku. Analytici upozorňují, že zákaz by narušil dodávky nafty v zahraničí. Evropa by musela hledat nové dodavatele, například Asii, a za palivo platit více. Vyšší náklady na dopravu by nakonec zvýšily ceny dováženého zboží po celém světě, včetně Ameriky samotné. Trumpův plán tak vyvolal ostré reakce. Republikáni v kongresu ho podporují, ropné společnosti varují před zdražením paliva po celém světě.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Závěrečný turnaj z seriálu Euro Hockey Tour české hokejové hry bude v květnu příštího roku hostit nová multifunkční arena v Brně. Turnaj se uskuteční od 6. do 9. května a pro všechny týmy bude generálkou na mistrovství světa v Německu. Čeští hokejisté se předtím představí doma také v listopadu proti Švédsku v pražské O2 areně a v prosinci proti Finsku v Plzni. Listopadový zápas bude zároveň premiérou nového trenéra repre Zdenka Motáka. Máme oblačno až polojasno, místy čekejme mlhy a na horách ojediněle zaprší. Teploty klesnou na 10 až 6 stupňů, při vyjasnění až ke 4. V pátek bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě místy slabý déšť. Večer bude v Čechách oblačnosti ubývat. Páteční teploty 13 až 18 stupňů.
0: Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Český státní dluh je horší, než se čekalo. Platy vrcholných politiků možná zastaví růst a Karel Jarolím je fanouškem Santiho Denny. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Český státní dluh je horší, než se čekalo. Na dluhovou brzdu můžeme podle Národní rozpočtové rady narazit oproti původním předpokladům už o 3 roky dřív. Odborníci to předpovídají na rok 2034. Viní z toho rozvolnění rozpočtové politiky. Předseda rozpočtové rady Mojmír Hampl tvrdí, že se veřejné finance odvrátily od cesty úspor.
2: Rok 2025 byl na nějakou dobu posledním rokem, kdy existovala snaha o konsolidaci veřejných rozpočtů. Každý další rok, který nás teď bude čekat, bude rokem, ve kterém budeme rekord veřejného dluhu k HDP překonávat dál a dál.
1: Národní rozpočtová rada tak vládě doporučuje přijmout konsolidační opatření. Bez nich se totiž naše zadlužení bude zvyšovat. Už teď přitom dosahuje téměř půlky hrubého domácího produktu. Platy vrcholných politiků možná nebudou v příštích letech růst. Poslanecká sněmovna v úvodním kole podpořila koaliční návrh na jejich zmražení až do roku 2030. Ten se týká prezidenta, ministrů a zákonodárců, nikoli však soudců. Opozice v čele se STAN, ODS, Lidovci a TOP 09 ale zablokovala zrychlené schválení novely hned v prvním čtení a označila krok za čistý populismus, který po skončení platnosti přinese jen skokové zdražení platů o 30%. Předseda sněmovny Tomio Okamura naopak hájí úsporu desítek milionů korun s tím, že příjmy politiků nesmí být odtržené od reality běžných občanů. Předlohu teď čeká projednání ve výborech a je téměř jisté, že do konce letošního roku začít platit nestihne. Soud Donalda Trumpa zase převezl. Federální soudce totiž zablokoval vypovězení novinářů z Bílého domu, které americký prezident nařídil. Teď naopak musí obnovit CNN, MS Now a Politiku přístup. Prezidentovo původní rozhodnutí bylo podle soudce zřejmě protiústavní. Celý případ muzeí ale ještě může paragrafů pořádně prozkoumat. A tak má tohle nařízení zatím jenom omezenou platnost, a to po dobu 14 dnů.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Karel Jarolím je fanouškem Santiho Denny. Bývalý trenér fotbalové repre věří, že španělský kouč vtiskne českému mužstvu zajímavou herní tvář.
3: Bych pravdu řekl, jsem na to moc vydavej. Dá se říct, že skoro jako i možná natěšenej. Já chci věřit tomu, že tomu vtiskne to, co si myslím, ten španělský fotbal představuje, že to bude mít nějakou tvář.
1: Ne všichni ale sdílejí jeho nadšení. Třeba František Straka si před startem Ligy národů naopak myslí, že vzhledem ke kvalitám současné hráčské generace se ani od tohoto skvělého španělského kouče nedají čekat zázraky. Máme oblačno až polojasno, místy mlhy. Teploty klesnou na 10 až 6 stupňů a při vyjasnění bude kolem 4. Pátek bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě místy slabý déšť. Večer bude v Čechách oblačnosti ubývat. Páteční teploty 13 až 18 stupňů.
0: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Atreus se jmenují podle postavy slavné dětské knihy Nekonečný příběh. Nejsou nic tak moc jemní, hrají metalcore a patří v té oblasti ke špičkám. Nedávno vydali už 10. album The End Is Not The End, čili Konec není konec. A jak název naznačuje, skoro všechny písně se točí kolem tématu smrti. A to nejen fyzické, ale třeba i mentální. Takže temnotu Atreus si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Salmonelu na pražské škole způsobila prošlá vejce. Washington zvažuje zákaz vývozu nafty a české hokejové hry bude hostit nová arena v Brně. Je tu krátký přehled zpráv a s ní vás zdraví Veronika Kuželková. Ceny pohonných hmot příští dnech dál porostou a nafta může prolomit hranici 50 korun za litr. Benzín pak podle analytiků překoná 46 korun. Ceny nafty se tak dostávají na absolutní rekordy z března 2022 a zdražování žene nahoru napjatá mezinárodní situace i drahá velkoobchodní ropa. Skokový růst cen má od 1. října přibrzdit stát. Vláda znovu zavede cenové stropy s pevnou marží pumpařů a zároveň sníží spotřební daň na naftu o necelé 2 koruny. Tento krok by mohl zlevnit diesel až o 2 koruny 35 haléřů za litr, pokud úsporu nesmaže další zdražování na světových trzích. U benzínu spotřební daň zůstává beze změny. Salmonelu na pražské škole způsobila prošlá vejce. Klíčová ingredience uhlířských špaget skončila na talíři žáků v Ujezdi nad Lesy 6 dní po minimální trvanlivosti. Potvrdila to mluvčí pražské hygieny Petra Batouk.
2: Vejce použitá do pokrmu uhlířské špagety měla datum minimální trvanlivosti do 15. září. V kuchyni však personál zpracoval až 21. září.
1: Podle hygieniků onemocnilo 250 dětí a dospělých. Zaplnili dokonce pražskou nemocnici na Bulovce, která přestala přijímat další pacienty. Washington zvažuje další bezprecedentní krok. Jedná se o zákaz vývozu nafty ze Spojených států. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa tak chce snížit ceny paliv po celé Americe. Tohle radikální opatření by ale podle zjištění naší zpravodajky Hedviky Miller mohlo nepříznivě narušit mezinárodní obchod.
3: Plán, který má ulevit peněženkám řidičů v USA, může poškodit celosvětovou ekonomiku. Analytici upozorňují, že zákaz by narušil dodávky nafty v zahraničí. Evropa by musela hledat nové dodavatele, například Asii, a za palivo platit více. Vyšší náklady na dopravu by nakonec zvýšily ceny dováženého zboží po celém světě, včetně Ameriky samotné. Trumpův plán tak vyvolal ostré reakce. Republikáni v kongresu ho podporují, ropné společnosti varují před zdražením paliva po celém světě.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Závěrečný turnaj z seriálu Euro Hockey Tour české hokejové hry bude v květnu příštího roku hostit nová multifunkční arena v Brně. Turnaj se uskuteční od 6. do 9. května a pro všechny týmy bude generálkou na mistrovství světa v Německu. Čeští hokejisté se předtím představí doma také v listopadu proti Švédsku v pražské O2 areně a v prosinci proti Finsku v Plzni. Listopadový zápas bude zároveň premiérou nového trenéra repre Zdenka Motáka. Máme oblačno až polojasno, místy čekejme mlhy a na horách ojediněle zaprší. Teploty klesnou na 10 až 6 stupňů, při vyjasnění až ke 4. V pátek bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě místy slabý déšť. Večer bude v Čechách oblačnosti ubývat. Páteční teploty 13 až 18 stupňů.
0: Rock Zone, muzika na tělo.

Atreju se jmenují podle postavy slavné dětské knihy Nekonečný příběh. Nejsou nic tak moc jemní, hrají metalcore a patří v té oblasti ke špičkám. Nedávno vydali už 10. album The End Is Not The End, čili Konec není konec. A jak název naznačuje, skoro všechny písně se točí kolem tématu smrti. A to nejen fyzické, ale třeba i mentální. Takže temnotu Atreju si dáme večer v 11 na Rádio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Český státní dluh je horší, než se čekalo. Platy vrcholných politiků možná zastaví růst a Karel Jarolím je fanouškem Santiho Denny. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Český státní dluh je horší, než se čekalo. Na dluhovou brzdu můžeme podle Národní rozpočtové rady narazit oproti původním předpokladům už o 3 roky dřív. Odborníci to předpovídají na rok 2034. Viní z toho rozvolnění rozpočtové politiky. Předseda rozpočtové rady Mojmír Hampl tvrdí, že se veřejné finance odvrátily od cesty úspor.
2: Rok 2025 byl na nějakou dobu posledním rokem, kdy existovala snaha o konsolidaci veřejných rozpočtů. Každý další rok, který nás teď bude čekat, bude rokem, ve kterém budeme rekord veřejného dluhu k HDP překonávat dál a dál.
1: Národní rozpočtová rada tak vládě doporučuje přijmout konsolidační opatření. Bez nich se totiž naše zadlužení bude zvyšovat. Už teď přitom dosahuje téměř půlky hrubého domácího produktu. Platy vrcholných politiků možná nebudou v příštích letech růst. Poslanecká sněmovna v úvodním kole podpořila koaliční návrh na jejich zmražení až do roku 2030. Ten se týká prezidenta, ministrů a zákonodárců, nikoli však soudců. Opozice v čele se STAN, ODS, Lidovci a TOP 09 ale zablokovala zrychlené schválení novely hned v prvním čtení a označila krok za čistý populismus, který po skončení platnosti přinese jen skokové zdražení platů o 30%. Předseda sněmovny Tomio Okamura naopak hájí úsporu desítek milionů korun s tím, že příjmy politiků nesmí být odtržené od reality běžných občanů. Předlohu teď čeká projednání ve výborech a je téměř jisté, že do konce letošního roku začít platit nestihne. Soud Donalda Trumpa zase převezl. Federální soudce totiž zablokoval vypovězení novinářů z Bílého domu, které americký prezident nařídil. Teď naopak musí obnovit CNN, MS Now a politiku přístup. Prezidentovo původní rozhodnutí bylo podle soudce zřejmě protiústavní. Celý případ muzeí ale ještě může paragrafů pořádně prozkoumat. A tak má tohle nařízení zatím jenom omezenou platnost, a to po dobu 14 dnů.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Karel Jarolím je fanouškem Santiho Denny. Bývalý trenér fotbalové repre věří, že španělský kouč vtiskne českému mužstvu zajímavou herní tvář.
3: Bych pravdu řekl, jsem na to moc zvědavej. Dá se říct, že skoro jako i možná natěšenej. Já chci věřit tomu, že tomu vtiskne to, co si myslím, ten španělský fotbal představuje.